0: kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Either you're mine or

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné ráno, je 6 hodin a 1 minuta a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvy v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů měla ale budova narušenou statiku. Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení. A pojďme také na kurty. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchballu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun. Poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Skvělá zpráva ze Zlína. Požár ve Svitu mají hasiči konečně pod kontrolou. Lokalizaci ohlásil velitel zásahu včera o 10:45 v noci. Před půlnocí pak hasiči snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí. V budově 34 je i teď ráno stále vidět oheň a ozývají se z ní dunivé zvuky. Její zbytek nicméně stojí. Místo celou noc hlídali hasiči z drony. Na východě Moravy se nám to dnes bude přelévat mezi polojasnou a oblačnou oblohou. Odpolední maxima u nás v regionu budou velmi příjemná, konkrétně 23 až 27 stupňů.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
9: Krásné páteční ráno, 6:03, víkend klepe na dveře a fanoušci tenisu mají důvod k radosti, jak říkal Filip ve zprávách. Na Wimbledonu už od včera víme, že ženskou dvouhru v sobotu vyhraje naše holka poprvé v historii české finále, protože své semifinále zvládly Linda Nosková i Karolína Muchová, takže finále bude čistě českou záležitostí, což je naprosto skvělý, takže ať už titul z nejslavnějšího tenisového turnaje světa získá Linda nebo Kája, Wimbledon bude mít českou vítězku. Držíme palce, přejeme krásný pátek a startuje páteční snídaně šampionů s Leou a Filipem právě teď.
4: Hit Radio Zlín.

0: Imagine Dragons 6 hodin 9 minutek k tomu. Přepisujme encyklopedii. Tenis je elegantní hra, při které si pinkají skákající míček přes síť dva lidé a hlavně vyhrávají ho Češky. Protože jak jsme tady zmiňovali už v úvodu, my už od včera víme, že ho v sobotu vyhraje naše holka. Své semifinále totiž zvládly jak Linda Nošková, tak Kája Muchová. A kamarádi, je to prostě mega úspěch. Jakoby spolu ve finále mistrovství světa ve fotbale hrála Argentina s Argentinou.
1: No, dalo by se to tak říct, ale já si myslím, že tam bude spíš Francie s Francií, ale co jsme chtěli říct možná, ta odvrácená tvář, všichni máme radost, ale na finále vlastně, pokud je neznáme holky nějak osobně, nemáme komu fandit. Vlastně to bude taková klidová podívaná, že jo, s klidovou tepovkou bych řekl.
0: No, je to takový baborať, komu fandit, ale bude to Vsetín proti Olomouci. Vlastně.
1: Jo, Vsetín proti Olomouci, takže Pražáci nevědí, kam se naklonit. Olomouc je blíž trochu.
0: Takže utkají se spolu o 3,6 milionů liber, což si zmiňoval, že je téměř 104 milionů korun a poražená dostane polovic, což je asi o něco lepší než drátem do oka, že jo, co si budem. Každopádně, na finančáku bouchají šampaňské už teď, protože ona jim to nejen Alenka Schillerová hezky zdaní. To si tady taky zmiňoval, že tam to je opravdu jako ta hranice hodně vysoká. Každopádně i tak budou s obou bohaté nevěsty, tak si myslím, že by si je mohl brát obě.
1: Jo, jakože bych měl rovnou těch 156 milionů dohromady, ale přátelé, fakt jsme se dívali, že v Anglii je daň až 48%, jo, takže pozor na to opravdu, je to, my jsme řekli vlastně sprostý, jo, že jim vezmou skoro půlku výhry, kde to jsme? Sakra, ale nevadí, fandíme, Linda, Kaja.
0: Bychom nejspíš měli zrušit dotace na fotbal a všechno to nalít do tenisových kurtů, tam to zjevně funguje. Hezké dobré ráno, teď už Poetika. Tak buďte s námi. Je pátek, víkend před námi a startují Hrady CZ.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Hezké dobré ráno, minutka po 6:45, páteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A jak to tak bývá, řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Je to totiž 91 let, co se začaly používat parkovací hodiny. No?
1: To ještě funguje, jo?
0: No jasně, že to funguje.
1: Fakt, tak já je použil asi tak jednou v životě. V papírnictví jsem je koupil, tam je totiž normálně prodávali a já už jsem to teda neviděl hodně dlouho.
0: No tak ještě, aby na ně úředníci nadávali, protože za rok nás jen v Česku skasírují o 500 miliardy korun.
1: Za ty hodiny?
0: Ano.
1: Fak jo.
0: Je to tak?
1: Tak to teda, přátelé, dejte nám schválně vidět, jestli třeba někdo z vás si taky myslel, že už taková ale věc nefunguje vlastně, jako parkovací hodiny. Taky ty papírový za okýnkem v roce 2026 ve chvíli, kdy už jsou různý ty aplikace, ale tak asi jsem prostě to dlouho nepoužíval.
0: A dokonce vymyslel je jeden novinář. Ve svém americkém městě tak chtěl vyřešit problém s parkováním, ale ukázalo se, že to moc nepomohlo, protože lidi někde parkovat musí, i kdyby to museli platit. No, takže mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět a brutálně zbohatnul. Tak já jenom, aby jsme si na něj dneska vzpomněli třeba při tom parkování, jo?
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou na úrovni Mírova je odstavený náklaďák. A na trase z Frýdku Místku na Ostravici, ve Frýdlantu nad Ostravicí na mostě přes Čeladenku opravují silnici. Počítejte s omezením.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno. Benson Boone, Beautiful Things, páteční snídaně šampionů, teď už Filip a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, 4,5 metru dlouhého žraloka vylovila pobřežní stráž v Toskánce Folonice na pobřeží Tyrenského moře, které je součástí Středozemního. Živočich už ale nemohl nikomu ublížit, protože byl mrtvý. Uprostřed letní sezóny to byl ale pro návštěvníky letoviska s dlouhými plážemi a pozvolným vstupem do vody velký šok. Nejpřesnější funkční kopie legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraně světovým technickým unikátem a puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinetuovi pomoci. Náčelník je tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře v Boskovicích. 58letý Joseph McGrail z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No tak já bych tady taky jednoho favorita měl, proč ses nepřihlásila? Leo.
0: Jako já jsem se měla přihlásit,
2: jo. No, ty jsi za mě nejhlasitější osoba minimálně v České republice.
0: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Před námi Alvaro Soler, ale teď už Evanescence. Hezké ráno.

0: Karel Scholler, Animal, Hit Radio s vámi, páteční snídaně šampionů. Krásné dobré ráno. Schválně, jestli víte, jaká je nejstarší barva života na naší planetě, Filipe.
1: Černá.
0: Jak se to napadlo?
1: No tak černá, no tak byla nejdřív tma, že až pak bylo světlo.
0: Ne, je to světle růžová a zjistili to opět jakýsi
2: vědci.
0: Když rozemleli miliardu let starou břidliči a našli tam narůžovělé krystalky prakytiček, no?
1: To je zvláštní, teď první musela být tma za mě, až pak tyhle ty prakytičky.
0: Každopádně konečně zásadní informace, kterou jsem toužila už dávno znát. Růžovoučka, krásný. A blondýnky to předpokládám věděli asi už dávno, ne? Jdeme na cesty.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti.

0: Karlovci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D1 na 256. kilometru směrem od Kroměříže stojí porouchané auto. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: pátek, snídaně šampionů Avicii, Hey Brother. A my povoláváme i Sisters. Hezké dobré ráno. Nejste dneska ve své kůži, tak máme pro vás tady s Filipem pár tipů, jak si spravit náladu. Stačí se třeba jen někoho dotknout? Fílo, dotýkám se tě na dálku, jo? A nebo se donutit k úsměvu? Usměj se. No, vidíš, jak ti to hned sluší. Každopádně pomůže i čokoláda, tu já miluju, hraní se přem, hodně světla a taky dokonce pomáhá, když si pořádně nahlas zaspíváte. Jsou to úplně jednoduché triky, které nás prý zaručeně nakopnou. Co se týče mě, tak já zpívám všude, že kolikrát tu pusu ani nezavřu, hlavně v autě, třeba v pražských zácpách, pak se divím, proč ty lidi na mě tak divně koukají. Každopádně třeba ale Filipe, když zpíváš ty, tak nepláčou lidi v okolí, nekrvácejí jim uši, ale tobě je líp potom, viď?
1: No, pláčou, ale většinou dojetím. Já vidím tam vždycky usí kůži. Ne, já hodně, co mě kamarádi znají, zpívám, ale zpívám taky jako kraviny vždycky. Jo, takže...
0: Ale zpíváš krásně, umíš
1: jo, je
0: intonovat.
1: To nadaný. Jo, vemeš mě do vaší show?
0: Na Selin, anebo na gospel, vezmu tě všude.
1: Jenom předskokánek takovej, víš,
0: dobře.
1: Lehce.
0: Každopádně, co vy zpíváte si v autě, dejte nám vědět, 777-937-777, nebo taky velmi časté oblíbené místo je koupelna, sprcha, vana, toaleta, prostě kdekoliv to akusticky dobře zní. Jestli vám to pomáhá, jestli vám to dělá dobře, anebo když máte špatnou náladu, co vám vlastně na to pomáhá? Dejte vědět. 777-937-777. On je

0: Snap. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn. Skonto
3: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Krásné páteční ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudo 1,8. Podle šéfa geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka věci přesnou sílu i epicentrum otřesů teprve vyhodnocují. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplaku z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. A pojďme také na sport. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2:0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembele. Les Bleus v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly, a nebo na Belgičany. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: I dnes zůstává areál Svitu ve Zlíně výrazně omezený. Hasiči nadále zasahují u budovy 34. Její požár se jim podařilo dostat pod kontrolu v noci na dnešek. Stále tam však hoří. Okolní silnice zůstávají uzavřené. Nepřístupná je i dnes 21 s krajským a finančním úřadem a taky Baťův institut, kde sídlí mimo jiné knihovna. Tam mají hasiči základnu. O dalším vývoji vás budeme informovat jak ve vysílání, tak i na webu hitradiozlin.cz. Na východě Moravy by dnes měla převažovat oblačná obloha. Místy si ale užijeme i polojasno. Odpolední maxima se zastaví zhruba kolem 25.
15: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
16: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
15: www.elektrološák.cz.

0: prázdniny, spousta z vás míří do práce, možná někteří už odpočítávají poslední hodiny do dovolené, tak ať už vás dneska čeká cokoliv, tak my jsme tady s Filipem rádi, že jste si naladili právě nás, přidáme pořádnou porci skvělé muziky, dobré nálady, energie, pozitivní, všude budeme rozsévat po celém českém éteru, aby nám pátek utekl co nejrychleji, tak hezké ráno.
1: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio a my společně vyrážíme na Dovču. Světem se totiž šíří nový trend. Oddělené dovolené. Na letišti se políbíte a tradá, každý jinam. Psychologové tomu říkají trend solo moon a je to přesně to, co zní jako, já nevím, konec lásky. Ale přitom není, že jo? Je to často záchranná brzda, protože až 84% párů se na společné cestě aspoň jednou drsně pohádá. Myslím si, že to jsme zažili každý z nás. Tam chci, tam nechci, tohle chci, tohle nechci, hoď tam ten ručník, nedávej tam ten ručník a tak podobně. No a tady vás naopak čeká krásný moment na letišti, při tom návratu. Znáte to, když se po týdnu vidíte, najednou je ten druhý zase sexy, vtipný, sluší mu to o něco víc. A nejen ten člověk, co hlasitě chroustá čipsy v hotelovém pokoji a nechce se mu do města.
1: No co na to říct, jsem celou dobu nad tím přemýšlel a vlastně není to vůbec špatný nápad, no, protože je to fakt, že ty lidi jsou vlastně spolu celý rok a pak jedou na dovolenou taky spolu.
0: Tak.
1: A prostě to k tomu jako vyzývá, že ten chlap třeba, který má nějakou těžkou práci a línej, nechce do města, ta žena řekne, tak jsme na dovolený, ale tak stávej, a on řekne, ale já jsem přijel na dovolenou odpočívat, takže musí být i stejný typy ty lidi, jinak to vede prostě k hádkám. Takže nápad zajímavý, zkusím to prosadit doma.
0: Já bych řekla, že to je taková vrcholná forma luxusu a důvěry. Věřím ti natolik, že tě nechám týden v Paříži, zatímco já jsem v Tokiu. Tak dejte vědět, kdo máte zkušenost, dobrou i špatnou, na 777-937-777. Já jsem určitě pro vyrazit si na dámskou jízdu, chlapi, ať jedou na pánskou. Prostě já si myslím, že to k tomu patří, je to skvělý, tak nám dejte vědět. A my vám k tomu posíláme i takový prázdninový, dovolenkový song. Co jsi chtěl, Pildo?
1: Já jsem chtěl, že včera jsme se bavili o té nevěře, že jo? Takže pozor na to, kdybyste se rozhodli pro tenhle typ dovolený, prosím vás, buďte věrní a hodní.
0: Ne, naopak, berte to jako dovolenou, že se koukáte, zdravě flirtujete, ale nic víc, protože to je zdravý pro každý vztah. Jo, teď už Madonna, Holiday, a dejte nám vědět, 777-937-777.

0: ráno řešíme tady téma dovolené. Jestli solo nebo s partnerem, jak to praktikujete vy, jestli máte dobrou, špatnou zkušenost. SMSek opět přišlo spousty. Ahoj, klidnou dovolenou, jen když jedu sám a dcery. Posluchač Zdenek. Tak maminku nechaj doma, ale je zase hodnej, že sebou ty děti bere.
1: No, protože děti chtějí tak jako zmrzlinu, občas jako zazloběj, ale nějaká velká hádka tam nebude, že jo? Protože tatínek má kontrolu nad svými dětmi.
0: Další zpráva, posluchačka Martina, za mě dovolená jak s partnerem, tak bez. Letos máme každý zvlášť, ale i společné dovolené jsou super. Podotýkám, bez hádek. Posluchačka Martina, děkujeme moc. Dokonce tady máme i hlasovou zprávu od Teresky.
2: Ahoj Lenko a všichni rádiu, no já si myslím, že oddělení dovolení jsou fakt super, protože třeba dneska můj partner odjíždí na hory v podstatě se svou rodinou, s tou jeho půlkou, skoro na 14 dní a teda jako neskutečně se těším, až přijedu domů a bude tam ten klid, nebude nikde bordel, prostě si od sebe odpočineme, no a pak se vrátí, no a budeme se zase líst na nervy jako vždycky. Tak jo, hezký den, mějte se, čau čau, Tereza.
0: Teresko, krásně řečeno, naprosto souhlasím, přesně jak řekla, hele, ten klid, když přijdu domů, nemusím uklízet, nemusím vařit. Ono to má i svoje výhody, samozřejmě má to i svoje nevýhody, protože třeba tady posluchačka Lenka napsala: ahoj Lonko, my jsme si dali dovolenou každý zvlášť, ale po dovolené už jsme se rozešli, protože partner mě podvedl. Ale přiznal se.
1: Tak to jsme se bavili včera.
0: Jo. Tak zase... I to se stává, bohužel to je život to tak, prostě. No. Stává se to, lidi se schází, lidi se rozchází, ale přátelé, pokud možno. A jezdíte na dovolené každý zvlášť, jezděte tak, že si odpočinete, naberete prostě novou tu energii, buďte hodný, jak jsme říkali, zdravě flirtujte, to je prostě zdraví, ale zůstaňte spolu, ty návraty jsou fakt potom strašně hezký.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete madetá jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Chvilku se zdržíte na tahu mezi Valmezem a Rožnovem kvůli omezení u Zašové. A pozor na trase z Frýdku Místku do Beskyd. Ve Frýdlantu nad Ostravicí na mostě přes Čeladenku opravují silnici.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: LP Lost on You. Hezké dobré páteční ráno. 10. červenec. Ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Sociální sítě žijí diplomatickým rozruchem, který nechtěně způsobil francouzský prezident.

0: podle zastánců tradiční muslimské etikety šlo o obří přešlap. V Německu dostal řidič kuriózní pokutu na dálnici. Policisté ho zastavili, protože se na přehledném úseku s povolenou rychlostí pohyboval rychlostí pouhých 40 km v hodině. Šofér argumentoval tím, že chtěl ušetřit palivo, podle hlídky ale svým šnečím tempem vážně ohrožoval plynulost provozu. No a jeden americký farmář oslavil vypěstování obří dyně opravdu svérázně. Do vydlabané zeleniny o váze bezmála 400 kg se sám posadil a splavil se v ní přes 60 km po řece Missouri. Tomto bizarním kouskem překonal dosavadní světový rekord v nejdelší plavbě v dýňové lodi. Co tomu říkáš?
1: Já nevím, já jsem si to snažila představit, jak vydlabal tu dýni, teď si do ní vlezl, šup, a pluje po
0: a jede prostě.
2: Pište, chci soutěžit právě teď. Rychlá pětka, čtyři lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na vidících s Rajvkou.

0: Emptiness Machine, takhle chutná páteční ráno z Eteru Hit Rádia. Teď už rychlá pětka a já vím, že na telefonu máme posluchačku Hanku.
1: Rychlá pětka.
0: Hezké dobré ráno, Haní.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud jsi?
2: Z Havlíčkova Brodu.
0: Z Havlíčkova Brodu. A jaký máš plány na víkend?
2: No, zatím asi žádný. Vrátí se mi zbytek rodiny z Prahy, takže... asi rodinný víkend.
0: Tak třeba to budeš právě ty, kdo vyhraje 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajfkou. Tak já doufám, že seš ready a jdeme na to.
2: Jasný.
0: Jo? No tak skvělý.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Haničko, z jaké pohádky je hláška? Spadlo ti to? Asi vítr máchale.
2: Čerty nejsou žerty.
0: Výborně. Máš ráda tuhle pohádku?
2: No jasně.
0: Jedna z nejkrásnějších. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik je čtvrtina ze 100?
2: 25.
0: Výborně. Hele, zatím ti to jde skvěle. Pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je první výjmenované slovo po B jako Bára?
2: B.
0: Skvělý. To byl nádech a výdech.
2: No.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
2: Je to stejný.
0: Výborně, a proč?
2: Protože máme všeho kilo.
0: Ano, takový chytáček takhle po ránu. No a poslední otázka. Haničko, můžeš si sáhnout na vlastní záda?
2: No, můžu, no.
0: Je to doma.
2: Nejsem tak tlustá, že můžu.
0: Ježišmarja, to jsme tak ani nemysleli. Každopádně byla to taková chytavá otázka, trošku taková záludnější, že si člověk zamyslí, můžu nebo ne. A teď schválně, dotkla se z těch zad?
2: Jestli ne, můžeš. Nedotkla. Dotkla se nosu.
0: Skvělý, každopádně gratuluju, protože ty vyhráváš 4 vstupenky, Hudba na Vinicích s Rajfkou, tak doufám, že si vybereš, užiješ si víno pod širákem, skvělou hudbu. Paráda.
2: Přesný, už se těším.
0: Haničko, měj se krásně, vydrž na telefonu.
2: Díky.
0: Ahoj.
2: Prosím, ahoj.
0: Přátelé, kamarádi, mrkněte na Hudba na Vinicích CZ. Je to hudba těch nejlepších interpretů. MIG21, David Koller, No Name, spousta dalších skvělých. Můžete si užít skvělou zábavu v různých vinařstvích, kouzelné prostředí těch vinařství Somberg, Lahofer, Johan VC Bývlice a tak podobně. Mrkněte na webové stránky a my zase pro vás něco na příští týden nachystáme.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajfkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajfkou. Hudba na Vinicích CZ.

0: Hudební jízda, Ňaga a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
8: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 298. kilometru ve směru na Přerov jsou odstavená dvě auta. Dejte tam pozor a odstavenou dodávku hlásíte na D1 na 279. kilometru směrem na Ostravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Venku je na nule, to nehrozí. Venku bude třeba až 32 stupňů Celsia. Každopádně dámy, pište si s kamarádkama, ženy, které si pravidelně četujou, s alespoň třema blízkýma kámoškama mají snížené riziko srdečních chorob až o 30%. Naopak, Filipe, pánové, kteří nás posloucháte, bacha, bacha, bacha a tři vykřičníky k tomu. U vás je to totiž naopak. Pokud vám vaše polovička přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kámoškama, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší.
1: Jako chlapi s kámoškama nebo
0: ano,
1: s kámošema?
0: Ne, s kámoškama.
1: No tak to je jasný, no. Tak já si myslím, že chlapi by se neměli jen tak psát. S kolegyněma to je něco jiného, že my si píšem třeba...
0: Počkej, ty tomu říkáš kolegyně?
1: Jo, takhle, no. Zas to musela propálit tady. Přátelé, tady se nic neutají v tom rádiu.
0: Dejte vědět, jak je to u vás. Kámošky, kolegyně, co pánové? Mark Ember právě teď. Belong Together. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nedočkavé čekání na občanku jako vstupenku do sexuálního života bývávalo. Podle výzkumu čeští teenageři s prvním sexem nespěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitků sex nefiguruje tak vysoko, jak by se mohlo zdát. Větší prioritu než milostný život má podle některých výzkumů čas strávený na mobilu, hraním her nebo sledováním televize a Netflixu. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovali agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Skvělá zpráva ze Zlína. Požár ve Svitu mají hasiči konečně pod kontrolou. Lokalizaci ohlásil velitel zásahu včera o 10:45 v noci. Před půlnocí pak hasiči snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí. V budově 34 je i teď ráno stále vidět oheň a ozývají se z ní dunivé zvuky. Její zbytek nicméně stojí. Místo celou noc hlídali hasiči z drony. Na východě Moravy se nám to dnes bude přelévat mezi polojasnou a oblačnou oblohou. Odpolední maxima u nás v regionu budou velmi příjemná, konkrétně 23 až 27 stupňů.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
14: Krásné, dobré
10: ráno.
14: S vámi Lea s Filipem, je po 8 hodině, jsme rádi, že jste s námi. Dneska nás čeká ještě jedna velmi příjemná věc. Za chvíli totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo nám poslal svůj příběh na téma, jaké je spaní pod širákem, aneb naše vyhlášená terapie venkem. Dorazila nám spousty skvělých, vtipných i dobrodružných zážitků, tak nebude vůbec jednoduchý vybrat výherce. Pokud jste se zapojili, držíme palce i u nohou, možná zazní právě vaše jméno. Tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď už Freed from Desire, Gala, volume doprava a hezký pátek.
0: Hit Radio.

tenisové Nagano. Zítra se totiž poprvé v historii utkají dvě Češky o wimbledonský titul. A to je taková pohádka, prostě nádhera. Linda a Karolína. Ještě nikdy si český fanoušek v finále tak v pohodě neužije. Co si budem? Vyhrajeme, to je jasný, ale představte si, že máte své nejlepší kámošce sebrat 50 milionů. Přesně to se stane v sobotu, protože vítězka bude mít v přepočtu téměř 104 milionů, ta druhá dostane polovinu. Každopádně šatna ve Wimbledonu bude v sobotu nejsmutnější, ale zároveň i nejšťastnější. Místo zároveň. Holky se znají roky, potkávají se v šatně, řeší vlastně úplně stejné problémy, dokonce si možná půjčují i gumičky do vlasů. A teď se reálně budou muset porovat. To není jako prohrát s kámošem v sobotu ráno na vesnickém kurtu. Každopádně my držíme palce oběma, protože jsou neuvěřitelní a už teď se všichni těšíme na tu podívanou. Každopádně hledá se žena, my už jsme ty dvě našli. Lindu a Karolínu, holkám budeme držet pěsti, což znamená štěstí. Teď už mandraže a opravdu hledá se žena.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, aktuální čas, hezké dobré ráno. A představte si, že dneska slaví krásných 78 let Natalia Sedychová, Filipe. Nic ti to neříká?
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Ne, tak počkej. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. A nebo Váďo, Váďo, Ivane, podívej se jen na mě, že ty mám vyšívané.
1: Tak to Ivane. Už mi samozřejmě říká, že jo? No.
0: Ano, Nastěnka má neuvěřitelných 78 let, hlavní hrdinka pohádky Mrazík. Už má téměř 8 křížek. Pohádka z roku 1964 přinesla tehdy 16-leté Sedychové obrovskou popularitu. Stala se idolem mnoha ruských mužů a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. A dokonce polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a bylo jí po něm víc teplo, než po kouzlech Mrazíkovi berly mrazilky.
1: Já teď se dívám, že dokonce má všechny zuby, byť teda možná samozřejmě budou umělý, protože jestli jste viděli, což doufám, že jo, tak ona alouskala ty ořechy v puse, že jo?
0: Ne, to byla Marfuša.
1: Je to byla Marfuša, tak to jsem si spletl. Nastěnka vlastně to byla ta hlavní hvězda Marfuša. Tak vidíte to. Já se přiznám, že jsem Mrazíka totiž viděl jenom jednou, opravdu.
0: Ty ostudu, já bych ho mohla i dabovat.
1: Jo, tak se omlouvám, že jsem vás mystifikoval. Marfuša louskala ořechy v puse, Nastěnka, ta, to bylo pod její úroveň. Absolutně.
0: Hezké dobré ráno, Filipe, ty neznal, če jeden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz, dva.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 tisíc.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
12: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vsetínsku v Pržně jste nám nahlásili odstavený kamion, dávejte tam pozor a zdržíte se na tahu z Frýdku místku do Beskyd. U Ostravice hned na třech místech opravují silnici, v místech omezení se tvoří kolony.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Leona Filip, teď i Leony, Don't Worry a ranní update s Filipem si dáme právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jeden zamilovaný pár z Austrálie posunul svatební obřad do úplně jiné výšky. Své ano si totiž řekli na palubě běžného dopravního letadla během letu nad oceánem. Oddal je přímo kapitán letu, svatebčani byli ostatní překvapení a cestující a jako svatební hostinu posádka roznášela klasické palubní občerstvení. Při vyklízení staré půdy ve Francii narazili dědicové na zaprášené plátno, které tam leželo desítky let. Přivolaný expert k jejich šoku zjistil, že jde o originální dílo slavného barokního mistra. Obraz se následně v aukční síni vydražil za astronomických 15 milionů euro, tedy v přepočtu za bezmála 400 milionů korun. Kanárský ostrov Tenerife je tím nejlepším v Evropě, kam v létě vyrazit na dovolenou. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, o níž informuje server Euronews. V rámci analýzy se hodnotilo počasí, jídlo a zeleň. První desítku opanovali Španělsko a Chorvatsko. Výjimkou je portugalská Madeira, která obsadila třetí místo.
0: A co bys si vybral ty?
2: Já bych na Madeiru.
0: Já taky.
2: Tak jedem.
0: Teď už nesmrtelné devadesátky, Gigi D'Agostino, pokud jste neslyšeli ještě naše sesterské Hit Radio 90, tak budeme rádi, když tomu dáte šanci a poslechnete si, protože ty songy devadesátky milujeme. Hezké ráno.

0: Příběh, který napsal sám život. Stalo se to, anebo ne? Bohužel ano, táta opravdovým hrdinou, a nebo ne. Pětiletá dívka spadla z výletní lodi do Atlantiku, její otec ale okamžitě skočil za ní. Díky rychlé reakci posádky se oba naštěstí dostali zpátky na palubu a všechno dobře dopadlo. Jenže holčička seděla na zábradlí, protože jí tatínek pořizoval fotky na památku. Tak já jen, ta fotka se povedla? Prosím vás, lidičky, všichni někde lítáte po světě, po dovolených, užíváte si volna, chcete mít krásné fotky, tak na sebe dávejte pozor a hlavně i na své blízké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu, která i před pár dny navštívila Karlovarský filmový festival 60. ročník. Já jsem dokonce měla možnost jí vidět a slyšet naživo. Bylo to nezapomenutelné. Každopádně teď už jdeme soutěžit. Terapie venkem s for campingem. My jsme vám jako naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali oblíbenou terapii venkem. A tentokrát to bylo na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Kamarádi, těch příběhů přišlo strašně moc a bylo opravdu těžký vybrat někoho z vás, takže jsme to vzali přesně takovou tou šťastnou rukou a vyhrála Petra Šmítková ze Stříbra, která nám napsala: pod širákem spím každé léto na dětském táboře, díky mám i jednoho člena rodiny. Jednou v noci mě tam probudilo podivné funění a praskání větví. Musela jsem chránit děti a tak jsem opustila spacák a šla se podívat, co to je. S hrůzou, že to bude divoké prase, nebo snad nedej bože medvěd. A já se teď zastavím, protože my naši posluchačku Péťu, výherkyni, máme na telefonu. Péťo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A já bych tě poprosila, jestli by si nám ten tvůj příběh dovyprávěla. Skončili jsme u toho, že jsi myslela, že to bude divoké prase nebo medvěd. Jak to pokračovalo?
1: No tak já to vem trošku stručněji. Medvěd to nebyl, bylo to štěňátko. Mm-hmm. Štěňátko, které vlastně někdo vyhodil tam blízko toho tábora. Bylo

0: to šteniatko australského ovčáka, takže takový medvídek malinký to byl.
1: Aha.
0: No a dopadlo to tak, že vlastně šteniatko jsme si potom odvezli z tábora domů.
1: Aha.
0: Protože už nás neopustilo. A vlastně dneska jmenuje se Willy po vlastně britském princi.
1: Ano.
0: Protože téma tábora byla britská královská rodina, takže dostal jméno po něm. No a teď se nám zlikvidoval zahradu, okolí a všechno, ale už bychom ho za nic na světě nevyměnili.
1: To je tak krásný příběh s nádherným koncem. Kolik je mu let?
0: Teď už 2.
1: 2 roky. Nádherný. Děkujeme za tvůj příběh a my tě odměníme, protože seš to právě ty, kdo vyhrává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000, jak jsem zmiňovala, právě na 4 Campingu.
0: Děkuju moc.
1: Tak já doufám, že máš radost. Klidně spousty dalších krásných příběhů. Se šťastným koncem ti přejeme. A ještě jednou děkujeme za tvůj příběh.
0: Já taky děkuju a přeju hezký den.
1: Měj se krásně a vydrž nám na telefonu. Ahoj.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Tolik příběh naší posluchačky Péti. Takhle jednoduchý to je. Kamarádi, nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme, protože my vám chceme neustále něčím dělat radost. A vy ostatní mrkněte na 4camping.cz, protože léto v plném proudu. S paní Počirákem. Libový.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.
3: Hit Radio Zlín.

0: The Sound of Silence, 8 hodin 52 minutek, aktuální čas, a já se s vámi pro dnešní den loučím. Frčím natočník, protože startujeme první letní festivalovou zastávku Hrady ČZ, tak se tam na vás budu moc těšit dneska, zítra. To znamená, že zítra tady s vámi bude pouze Filip, ale s naší skvělou kolegyní Káťou Pechovou. Každopádně, pokud možno, zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia. Já vám posílám ještě J-Lo a nebo Lady Gaga. Tak čau na Hradech.
1: Hit Rádio Zlín.
2: And I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ve Starém Hrozenkově na Uhersko-Hradišťsku v délce asi 2 kilometrů. Počítejte se slavnostní událostí s řadou omezení. Probíhá tam kopaní částky slavnosti. Starý Hrozenkov 2026. Dále u Skaštice na Kroměřížsku se právě teď došetřuje dopravní nehoda. Srážka osobního vozidla se zvěří, je to od Kaplanové z Kaštice směrem na Břest. Dále v ulicích třídy Tomáše Bati, Trávník, 20. Vavrečkova ve Zlíně je komunikace stále dočasně uzavřená kvůli včerejšímu požáru. V ulicích třídy Tomáše Bati, třída 3. května ve Zlíně v délce asi 2 kilometrů se pracuje na silnici, opravuje se tam povrch vozovky, je to směr Terno-Malenovice i v opačném směru, je tam provoz jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy. Pokud vám dělám parťáka za volantem, dávejte na sebe pozor. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Hasiči mají požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce ale pokračují. Znovu bude pomáhat vrtulník. Při požáru se podle hasičů nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Ty ale budou zřejmě astronomické. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binochová nebo Kevin Bacon. Binochová uvede snímek Tři barvy modrá. Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. Účast Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali.
10: Fotbalový servis.
11: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
0: Jdeme na počasí, zatím je venku oblačno, ale už se nám sluníčko dere přes mraky, no a co se týká teplot, tak ty budou krásně letní, 24 až 25 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Zlín.
0: Dobré ráno ze Zlína, dnešní probuzení je po opravdu náročné noci, velký požár v areálu Svitu zaměstnal hasiče na dlouhé hodiny, patří jim obrovský dík a jeho následky jsou vidět i dnes ráno. Tou nejdůležitější zprávou ale je, že se naštěstí nikomu nic nestalo, celou situaci dál sledujeme a všechny aktuální informace najdete průběžně na našem webu Hit Radia Zlín i na sociálních sítích. Jsme s vámi, David.

a nového, i když si myslíme, že už to není možné. Rembrandt na vlnách Hit Rádia Zlín. No a teď se pojďme pojmenovat a pověnovat jedné kočce, Taylor Swift. Fanoušci téhle divy posouvají hranice sběratelství na úplně novou úroveň, přátelé. Zatímco někdo si z dovolené přiveze magnetku, mušličku nebo tričko, šílení fandové si teď pořizují něco, co by většina z nás bez váhání vyhodila do koše, jo. Po svatbě, jestli nevíte, tak teď to víte, Taylor Swift se nám vdala. Totiž jeden muž začal sbírat odpadky v okolí arény a věřte nebo ne, našel mezi nimi hotové poklady. Tady podle fanoušků plastová víčka, nedopalky cigaret, kousek policejní pásky a dokonce i ovulační test. A teď to nejlepší. Tahle limitovaná edice svatebního odpadu zmizela z nabídky za méně než 24 hodin. Takže otázka dne. Co byste si koupili vy jako památku na svého oblíbeného zpěváka? Podepsané album, tričko, nebo třeba kelímek od kávy, ze kterého pil váš idol? A nebo ten ovulační test? Pište WhatsApp 601 13 13 05.

0: Celsius, už nám dělá radost nějaký ten pátek. Před chviličkou jsme si povídali o tom, co někteří úplně zarytí fandové Taylor Swift po jejím mejdanu svatebním udělali. Chodili kolem prostě toho místa, sbírali odpadky, všechno se to schovávali, takové chuťovky jako vajgly a kelímky, ovulační testy a tak vůbec. A já jsem se ptala, co vy byste si na památku na svého oblíbeného idola třeba nechali. Píše Jítěz Otrokovic. Já bych chtěla maximálně podepsané CDčko nebo fotku, ale nedopalek, to už bych doma manželovi vysvětlovala fakt těžko. Ještě by si myslel, že jsem začala kouřit. Jíti, díky moc. Zdravím Peťu ze Zlína. No Mončo, kdyby mi někdo nabízel kelímek, ze kterého pil můj oblíbený zpěvák, tak jedině kdyby v něm ještě zůstalo kafe. Za odpadky bych peníze opravdu nedala, to si radši nechám podepsat kytaru nebo lístek z koncertu. Peti, díky tobě. A ještě třeba tady Monča, moje jmenovkyně z Kroměříže. Já jsem faninka, ale všeho s mírou. Tričko, mikina nebo trsátko z koncertu beru, ale kupovat ovulační test po celebritě, to už je sběratelství, na které nemám žaludek ani peněženku. A myslím, že už je to trošičku diagnóza. Díky moc za vaše názory. WhatsApp 6113 1305, pokud máte něco na srdci, pište dál. Díky, že tam jste.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Úžasný italský rock, kapela Maneskin. No a teď je určitě doba, kterou všichni milujeme, doba odpočinku, dovolených, výjezdu, setkávání s přáteli, grilovačka a samozřejmě doba festiáků. No a možná jste si říkali ty, abych fakt jako letos chtěl na ten Colors, jo, tam fakt jsou tam skvělí interpreti. No jo, a koukáte do peněženky a tam nic, že, pavučina jako husa do flašky nebo poslední brambora ze sklepa, ale my vám pomůžem. Nás totiž baví vám dělat radost a pomáhat vám. Follow na našem Instagramu se teď může proměnit ve vstupenku na Colors of Ostrava. Nevěříte? Věřte. Díky Hit Radio Zlín tam můžete být. Tak mrkněte na náš Instač.

0: hashtag Zitrádia Zlín. Jestli patříte k těm stejně jako já, kteří znají každý díl a úplně milují pro tu nádhernou Šumavu Policii Modrava, tak já mám něco pro vás. Já jsem tam teďka byla na dovči, kdyby to někoho zajímalo, a je to tam fakt luxusní. Tam, jak je to všechno tak chráněná krajinná oblast, tak tam prostě je tolik energie. Ta příroda vás nabije a prostě i ten seriál, když se na něho díváte, je to fakt takový milý, krásný, škoda, že už se nepokračuje, protože za mě úplně top seriál. No, ale abych se vrátila k tomu, co jsem vám vlastně před půl hodinou chtěla říct, jo. V Kašperských horách vznikla cyklotrasa dlouhá 23 kilometrů, která nás provede místy, kde se seriál natáčel. Takže tentokrát žádné honičky policejním autem, ale pěkně po svých, tedy na kole. No a když vám po cestě nebude stačit krásná šumavská příroda, na radnici si můžete prohlédnout i fotky přímo z natáčení. A na náměstí hned vedle stanice Policie Modrava mají vynikající zmrzku. Vřele doporučuju.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
9: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: si jako já nám uzavírá další hodinu ve vysílání a pátečního dopoledne na vlnách Hit Rádia Zlín. Za chviličku zprávy na desátou s kolegou Kubou Bělakem. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Další podrobnosti za malý okamžik. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Koryčan na Kroměřížsku je porouchané vozidlo. Aktuálně se tam probíhá překládka nákladu obilí z porouchaného nákladního vozidla. Policie je na místě, tak s tím prosím počítejte. Je to směr Haluzice Jestřabice. Dále v ulici Tomáše Bati v Otrokovicích kvůli slavnostní události Otrokovické letní slavnosti počítejte s řadou omezení. Je to směrem k supermarketu Byla od Tomy. Dále na silnici ve Starém Hrozenkově na Uhersko-Hradišťsku kvůli kopaničářským slavnostem je také řada omezení a připomínám 10. Trávník, 20. Vavrečkova ve Zlíně komunikace stále dočasně uzavřena kvůli včerejšímu požáru. Dávejte na svých cestách na sebe i své okolí pozor a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na hlavní stavbu úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Předpokládaná cena stavby přesahuje 9 miliard korun bez DPH. Pro ŘSD jde o letošní největší vypsanou zakázku. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává už několik dní beze změny. O střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 lidí. Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, který tam loni skončil druhý.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
0: Po několika chladnějších dnech máme konečně lepší zprávy. Ve Zlínském kraji si dnes užijeme příjemné letní počasí. Teploty vyšplhají na 24 až 25 stupňů a mraku bude během dne postupně ubývat. A vypadá to, že léto teprve nabírá dech. V příštím týdnu nás čeká ještě víc sluníčka a teploty mohou místy atakovat i tropickou třicítku. Tak si ji užijte, protože léto se nám zase připomíná v plné parádě.
5: Hit Radio Zlín.
0: 9:50, krásný pátek s vyhlídkou na víkend a skvělou muzikou. Třeba Imagine Dragons nebo Rihanna. Jsem Monča.

Narodila se na Barbadosu, kde v dětství prodávala oblečení na bleším trhu. V 11. Rihanna absolvovala vojenský výcvik v rámci tehdejšího vojenského programu pro mládež na Barbadosu. V 11 letech, jo. Jinak zajímavostí je, že její celosvětový hit Umbrella nebyl původně napsán pro ní, ale pro Britney Spears, ta řekla, ne, já ho nechci. No, Rihanna ho chtěla a je z ní bombastická. Prostě ženština a to ona má fakt několik tváří, že? Věděli jste, že třeba je i skvělá herečka? Mimo muziku se totiž objevila ve filmech Bitevní loď, Debbie a její parťačky. Dokonce je skvělá i v dabingu, propůjčila hlas hlavní hrdince v animovaném filmu Konečně doma, kdyby náhodou, na víkend, takový tip. No a ještě takovou zajímavost, že od roku 2021 je oficiální národní hrdinkou Barbadosu, získala titul velvyslankyně a její rodný dům v hlavním městě je dnes turistickou atrakcí. A ulice, celá ulice se pod ní jmenuje na Rihanna Drive. Tady by náhodou, no vidíte, z blešáku rovnou star.

0: těla, pobřežní hlídka, švédská partička Sunblock na vlnách Hit Rádia Zlín. No a přátelé, večer máte dvě možnosti. Buď budete půl hodiny přemýšlet, co si pustit, nebo to necháte prostě na nás. Na vašem Hit Rádiu Zlín totiž od 6 večer servírujeme muziku přesně podle nálady. Čeká vás Hit Rádio Klasik, ty největší pecky 80. 90. milénia. V pondělí házíme trošičku pop, v pátek to zase krásně roztančíme, vyloženě taneční jízda. No a středa, tak ta patří vám. Vaše středa znamená hity na vaše přání, tak si večer udělejte pohodu, o muziku se postará Michal Pospíchal a Hit Radio Zlín. Za chviličku je Kelly Clarkson nebo Pokáč.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piazzetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

frčíte někam, už třeba vstříc z víkendu, dávejte na sebe pozor. No a pokud teď aktuálně scrollujete Instagram, tak se zastavte a zastavte se u nás na Hit Radio Zlín. Možná tam na vás čeká festivalové štěstí. Dva lupeny na Colors of Ostrava hledají svého majitele a možná hledají právě vás. Možná. Mrkněte na náš Instač a já vám držím pěsti.

0: těší všechny milovníky léta, vody, odpoledního nic nedělání. Víkend totiž vypadá, že jsi řekl, dost bylo deštníku, teď nastupuju já. Čeká nás slunce, teploty do třicítky a někde se rtuť teploměru může v neděli podívat i přes třicítku. Takže pomalu vytahujte plavečky, opalováky a možná i strategický plán, protože u koupališce bude bojovat o nejlepší místo ve stínu. No a jen malá rada, nezapomeňte pít. A teď nemyslíme jen ledové nápoje u bazénu, i když ti samozřejmě k létu patří. Užijte si víkend, ať už budete u vody na výletě nebo jen doma na zahradě s nohama nahoře, léto nám konečně ukazuje, proč ho máme tak strašně moc rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce, pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle

0: vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější.

0: Zpěvák, co se říká omejnovaná chytrá Dia Zlín. Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně se dále už nešíří a hasiči ho mají pod kontrolou. Podrobnosti zjišťoval Kuba Bělak ve zprávách na 11. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Vážná dopravní nehoda se šetří v ulici Na Kapli v Napajedlích na Zlínsku. Tady boural osobní vůz s motorkářem. Bohužel nehoda si vyžádala vážná zranění. U Koryčan na Kroměřížsku se stále překládá nákladka obilí z porouchaného nákladního vozidla. Počítejte proto s omezením. A v ulici Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích kvůli otrokovickým letním slavnostem je také řada omezení. Tak prosím o trpělivost. Dále Staré Hrozenkov na Uhersko-Hradišti v délce asi 2 kilometrů je kvůli slavnostní události kopaničářských slavnostech Starých Hrozenkov také řada omezení. Pokud vás mám na cestách, buďte opatrní a co se děje na vašich cestách, klidně pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN. Do sněmovny by se podle průzkumu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně se dále už nešíří a hasiči ho mají pod kontrolou. Hašení pokračuje. Hasičům znovu pomáhá vrtulník. Při požáru se podle hasičů nikdo nezranil. Primátor Zlína Jiří Korec vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali. Milánská radnice teď vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů ve vedrech. Nařízení na větší ochranu zdraví pracovníků vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě kurýři. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále Američanku Gaufovou, nasazená devítka Nosková si pak poradila s Ukrajinkou Kostěkovou.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
0: Dnes nás čeká převážně oblačno až polojasno, srážky jsou velmi nepravděpodobné, takže bychom měli být bez deště, v příjemném rozmezí teplot až po denních 25 stupňů, večer něco kolem 13. No a co se týká víkendu, ten přinese slunečnější a klidnější počasí s polojasnou oblohou, teploty zůstanou stabilní, odpolední maxima u nás ve Zlínském kraji 24 až 25 stupňů.
8: Hit Radio Zlín.
0: Prčíme dál, páteční den ubíhá, snad doufám tak skvěle jako nám tady v

Krásné léto a já mám pro vás malý dovolenkový tip a tentokrát nepotřebujete ani peněženku, ani rezervaci v restauraci, stačí pláž, moře a dvě nohy. Češi totiž na dovolených milují dlouhé procházky podél moře a podle odborníků děláme moc dobře. Chůze po písku je totiž taková přírodní posilovna zdarma. Zapojíme svaly, zlepšíme rovnováhu a ještě máme nádherný výhled. Místo do obrazovky koukáme na vlny. Jen pozor, pokud si chcete udělat pořádnou kilometrovou túru po pláži, nemáme zapomínat na jednu věc a to je kratší krok. Ten je náš kamoš. Dlouhým krokem možná vypadáme jako filmový hrdina při romantické scéně u moře, ale za chvíli budeme spíš připomínat někoho, kdo hledá nejbližší lehátko. Takže rada na dovču, sundat boty, zpomalit, užít si písek mezi prsty a klidně ujít pár kilometrů. Naše tělo nám poděkuje. Takže se ptám, když jste u moře, patří k vaší dovolené i procházka bosky po pláži? A kam nejraději dojdete? Jen tak kousek nebo klidně pořádný výšlap? WhatsApp a číslo 601 13 13 05.

0: krásný duet. Podsta Davidu Stypkovi, Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si. A to je úžasné, protože takto v životě je ty nejkrásnější a nejúžasnější věmy a zážitky vznikají úplně neplánovaně. Stejně jak to bylo u tohoto hitu. Já jsem před chvíličkou mluvila o tom, že podle odborníků je velmi zdravý, prospěšné i naší psychice procházka po pláži. No kdyby na nás bylo, že tak se tam couráme furt, ale prostě šetříme celý rok a možná to vyjde a pak se trošku projdem. No a já jsem se ptala, jestli když jste u moře, jestli patří k vaší dovolené i procházka bosky po pláži. A píše Janča ze Zlína, určitě ano, Moni, já miluju ty ranní procházky, když ještě není vedro a pláž je skoro prázdná a je tak trošku má. Jen teda po pár kilometrech už neřeším romantiku u moře, ale kde je nejbližší stánek s kafem. Janinko, moc se zdravím. Zdravím i do Vsetína Peťu. Já chodím s rodinou vždycky večer při západu slunce, to je úplně nejhezčí, děti sbírají mušle, manželka fotí každou vlnu a já dělám, že hledám zajímavý kámen, ale většinou jen odpočívám. Peti, díky moc, že jsi taky našel čas a napsal. A ještě třeba Lendě, zdravím do Otrokovic. Bosky po písku je pro mě nejlepší relax, jen jsem loni udělala chybu, vzala jsem si moc velké tempo, protože jsem chtěla dojít až tamhle za ten výběžek a pak jsem zjistila, že ten výběžek je asi o hodinu dál, takže letos už jdu hezky pomalu a užívám si to. Leni, děkuju, samozřejmě krásnou dovolenou, pokud máte před, pokud se balíte, tak na nic nezapomeňte, samozřejmě registrovat se do Drozdu a my popojedem. Alexandra Stan nebo Miles Smith, hrajeme hity.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte

Discovery on Supergirl. No a to bych nebyla já, přátelé, kdybych nepřihodila i nějaký ten fajn víkendový tip na Hit Radio Zlín. Pokud máte rádi vůni dřeva, poctivou ruční práci a věci, které fakt mají duši, tak já mám pro vás krásný tip na víkendový výlet. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm totiž ožije řemeslí, které se dědí z generace na generaci. A já si myslím, že je velice důležité to i té mladší generaci trošku připomenout. Vemte děti a tradá. V sobotu se v dřevěném městečku uskuteční setkání lidových řezbářů a to je přesně ta akce, kde se obyčejný kus dřeva pod rukama šikovných mistrů promění třeba v krásnou sošku nebo opravdové umělecké dílo. Zkrátka vdechnou jim život. A pokud vás víc láká kouzla skla, tak v neděli si přijdete na své během sklářského dne v Mlýnské dolině. Budete moct nahlédnout pod ruce sklářům a zjistit, jak vznikají ty nádherné křehké poklady. Takže pokud hledáte víkend bez spěchu, s vůní přírody, dřeva, šikovnými lidmi, fajn lidmi a kouskem valašské tradice, Rožnov vás zve. A možná si odvezete nejen zážitek, ale nějaký ten krásný ručně vyrobený poklad. No a poklad je i naše muzika, hrajeme jenom hity, třeba Sean Paul, Dua Lipa, anebo Lipo a Krištof.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
6: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše

0: www.pravniceprodukty.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: to jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis a Filip Lejček. Na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a krátkým zdržením podle odhadu by to mělo být zhruba do 12:30 odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásný pátek, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění je ale nerovnoměrné. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 tisícům lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé dva roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun na osobu. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudu 1,8. A pojďme také na sport. Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Spor. Rodák z Příbrami odehrál za národní mužstvo 30 utkání, ve kterých dal 8 gólů.
5: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
6: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
5: www.elektrološák.cz.
1: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno za větší oblačností. Pokud máte rádi vyšší teploty, dnes si přijdete na své maxima až na 30 stupních Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Je to tady pravé poledne, začínají nám poslední srdcovky pro tento týden. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a venku je nádherně. Teď takhle v pravý poledne, samozřejmě to sluníčko je úplně nejvejš. Buďme rádi, že nežijeme v devadesátkách, protože když bychom teď šli do fronty pro bravíčko, tak by nám bylo fakt pekelný horko. Dneska už si můžete všechno vlastně jako hezky stáhnout z internetu. Ale na druhou stranu zase nemáme z toho takovej ten pocit jako tenkrát, když jsme s ním listovali, koukli jsme se, kdo je na plakátu uprostřed, přečetli jsme si pár rozumů v sekci láska, sex a něžnosti. Víš, Filipe, to jsi měl nejradši.
1: To byla, že? paráda. Hned bych si to přečet znova. Bych se přiučil něco.
7: A když se podíváme na obal, tak na obalu by mohly být třeba East 17. A to je, dámy, dneska první srdcovka, kterou pro vás posílám za to, že jste s náma. Tak tady to máte. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against

0: zaznít páteční rozjezd našich srdcovek. East 17, rok 1994, Let It Rain.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše mi Lukáš a píše: čau Pelny, ty bláho, díky moc za tuhle pecku. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do 17 let, kdy jsem hrál Mortal Kombat jako děsivej. Jako blázen. No, Filipe, taky si hrál Mortal Kombat, ne?
3: Taky jsem hrál a my jsme se na sebe vlastně koukli, řekli si, tyjo, to zní jak z Mortal Kombat, takže jsme to ověřili a je to skutečně z téhle legendární hry. Je to my byli tak? Tři, ale když to vyšlo teda.
0: Je teda pravda, že zrovna jako East 17, takový ten typický romantický boyband, a on se nám ještě zapsal do naší klučičí historie. Takže chlapi, jenom jsem chtěl říct, že teď klidně veřejně můžete říkat už, že jste poslouchávali East 17, jo, a to kvůli Mortal Kombat. Každopádně, jak tady je napsáno v té zprávě, že se vrátil do 17 let, tak já na to hned zareaguju. A vzpomněl jsem si na srdcovku od legendární skupiny Eurythmics. A ta se jmenuje 17 znovu, 17 again. Takže se opět vrátíme do doby, kdy nám bylo 17. A já bych chtěl, abyste mi napsali teď na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, na co si vzpomenete z doby, kdy vám bylo 17. Poslední rok, kdy jsme ještě doma museli poslouchat a už jsme na všechno říkali, už jenom rok a budu si dělat, co chci.
3: Tak co jste dělali? Prachy.
0: No, jasně. Eurythmics, srdcovka číslo 2.

0: Tohle jsou taky legendy. Proto mají své místo u nás na Hit Radio v srdcovkách. Oasis.
1: Chviličku po čtvrt na jednu. Já bych si dal ještě jednu nebo dvě možná.
0: Možná tři. A fanoušci Anglie na fotbalové mistrovství světa, tak ty by teď stáli v pozoru, kdyby to slyšeli.
2: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já jsem se ptal, co jste dělali, když vám bylo 17 let a Zdeněk napsal velmi vtipnou zprávu na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Čau, já jsem v 17 ještě nic nedělal. Chtěl jsem, ale nebylo s kým. Zdraví Zdeněk.
3: To se taky někdy stane.
0: To říkal i kamarád, taky znám jednoho takovýho. No.
3: Já to říkal do 16 takhle.
0: Já už dávno dělal, určitě. Co tady máme dál? Ty bláho, 17 let, chodila jsem na brigádu a měla skvělou bandu lidí kolem sebe a i když nám ještě nebylo 18, tak každý víkend jsme řádili na diskotéce, občanky jsme samozřejmě vždycky zapomněli, aby nám nalili. Ty bláho, jestli naše teďka malý holky budou stejný, jako jsem byla já, tak se máme s mužem na co těšit. Hezký den a víkend přeji Jana. To je krásný. To je, ano, to je takový to jako, když pouštíte děti ven v pubertě a říkáte si, tak jestli jsou opravdu jako po mně, tak to bude veselý. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj, já jsem trošku starší a když mi bylo 17, tak jsem prožívala sametovou revoluci. To znamená, to je jaký rok?
3: 1989.
0: Tak jo, a z roku 1989, tedy tady mám další srdcovku. Zdravím Lídu, mimochodem, která posílala tu zprávu. No a v roce 89 tak vyšla Lambáda. To je prostě nádhera, za chvilku to bude 40 let, co je na světě.
3: To je neskutečný.
0: Tak pokud ještě nejste úplně starší ročník, tak pojďte tančit. Pokud jste starší ročník, tak se vám bude tančit líp, protože předpokládám, že už máte taky i umělou kyčel, tak je to normálně rozhejbat. Schválně, jestli si vzpomenete na taneční krok,

0: nechtěl, aby to teď působilo jako klišé. Ale tahle srdcovka, ta opravdu pohladí po duši. V tomhle naprosto šíleně rychlým světě já doporučuji, abyste se na chviličku zastavili, sedli si, vzali si sluchátka, zavřeli oči a na 4 minuty a 9 vteřin jenom tak seděli a poslouchali.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tina Turner a Sting. Nádherný duet, jmenuje se On Silent Wings, je z roku 1996. A pokud si opravdu najdete čas, že byste si tuhle srdcovku jenom tak jenom sami pro sebe v klidu poslechli, tak doporučuji, zkuste u toho se jenom lehce usmívat. Teď to možná zní jako blbost, ale když budete mít zavřený oči a budete se usmívat, tak mi věřte, že tím lehkým úsměvem se ta melodie ještě dostane hlouběji a hlouběji a ta píseň bude mít úplně jiný rozměr. To byla poslední srdcovka pro dnešní den. Je to možný? Ha, není! Ještě jedna nám zbývá, ale ta je na vaše přání. Tohle byla poslední srdcovka, o které já vím. Vím, co jsme pro vás připravili. Ale netuším, co budeme hrát za chvíli. Může to být cokoliv. Cokoliv, co vy byste si rádi poslechli přesně někde v klidu úplně sami, s tím malým úsměvem, se sluchátkama na uších, nebo třeba na vinylový desce. Prostě něco, co vy máte rádi. Něco, co vás opravdu potěší. A v pátek, kdy jindy, než poslední pracovní den, na to máme 100% nárok. Napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání je ready. 777 937 777 je telefonní číslo sem na WhatsApp. Těším se.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Rádiu ve 12 hodin 8.30 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem teď byl jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A a potom v hlavě jako počítá. Říká ty další písmenka. Město, jméno, zvíře, věc, ne? To bylo také úplně A. Teď si dáme srdcovky. Filip tady na mě jenom stop. Tak jo, srdcovka na přání. Srdcovka na přání je tady pro vás připravená. Jako vždycky. A dneska, já jsem úplně zapomněl na to, že je pátek a že jsme si měli dát srdcovku na přání z roku, kdy jste se narodili. Přiznávám to, normálně jsem na to úplně zapomněl, je to možná i tím, že od pondělí mám dovolenou, takže dneska je to pro mě poslední pracovní den a to už tak jako prostě je, že hlavou, když jste naposledy v práci, tak už jste na té dovolené. Tak pokud jste na tom dneska úplně stejně jako já, víte přesně, o čem mluvím. A pokud jste se narodili v roce 1994, tak tohle je narozeninová srdcovka pro vás. Rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City, srdcovka na přání. Koukám tady na WhatsApp. Jiříku, zahrál bys prosím Joe Cockera Summer in the City. Je to naprosto boží song a k tomuto nádhernému dni mi její název a pohoda sedí. Hezký den přeje Jana. Tak Jani, děkuju. Tady je rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City.

0: První polovina 90. let a Joe Cocker. Summer in the City. To je taky frajer, co má nezaměnitelný hlas.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Joe Cocker tady na Hit Radio. Za chviličku ještě Depeche Mode, taky David Guetta a ve 13 hodin

0: pátek, tak dneska večer vás čeká 3hodinovka našeho pořadu Hit Radio Classic, kde vlastně budeme v takových těch našich milých srdcovkách pokračovat. Takže tam vás čeká 180 minut dalších legendárních hitů, které budou minimálně 30, 20 let starý. Tak to bude jako super. No a ostatní budeme koukat na fotbal. Španělsko-Belgie, jo? Já myslím, že Belgie půjde dál.
1: Já si myslím, že ne. Ale dobře. Zítra.
0: Tak
1: zítra,
0: se sedíme, bude se dřepu.
1: Bude se dřepu, jsme vsazený, už to necháme. Každopádně ještě řeknu, že zítra si myslím, že Norsko vyřadí Anglii, když už jsme u toho byli.
0: Jo.
1: By to bylo kompletní.
0: Jo, to já si myslím taky. Jo, myslím, že taky.
1: Tak jo. Tak se shodem aspoň na něčem.
0: V tomhle máme jasno, za chvíli další hity a ve 13 hodin Filip a další zprávy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift, 12.59, nejvyšší čas dát si nejnovější zprávy a začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Otrokovicích dneškem začínají letní slavnosti, počítejme tam po celý víkend s větším pohybem lidí. Podobně je to ve Starém Hrozenkově skrz Kopaničářské slavnosti. Nehoda se řeší na Dolní Bečvě u restaurace Oáza. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce.

0: kvalitní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
1: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásný pátek, je 13 hodin a s nimi další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche uvede snímek Tři barvy modrá, Wright nabídne životopisní film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Evropská komise viní společnost Meta z porušování unijního aktu o digitálních službách. Podle Bruselu mají Facebook a Instagram záměrně návykový design, který může poškozovat psychické zdraví dětí a sítě mladistvých. Mladistvé dostatečně nechrání. Pokud technologický gigant nezjedná nápravu, hrozí mu v krajním případě pokuta ve výši až 6% jeho globálního ročního obratu. A pojďme také na fotbal. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0, a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Požár ve Svitu se dotkl taky zásilkovny. V budově 34 schořelo asi 9 000 zásilek. Pokud mezi nimi byla i ta vaše, firma už připravuje náhradu škody. Hasební práce budou pokračovat až do pondělka a nadále tak zůstane uzavřené bezprostřední okolí budovy. Stále platí doporučení nevětrat. Po Zlínu se nadále šíří kouř.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
6: I dál čekejme na východě Moravy, sem tam polojasno, sem tam oblačno. Maxima nakonec budou trochu nižší, 20 až 24 stupňů. A velmi podobné počasí nás čeká po celý víkend.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: Páteční odpoledne pokračuje dál, jsme v plném proudu a doslova po proudu také pluje i parta, která mi teď poslala fotku na WhatsApp 777937777 z vodáckého kempu, že budou za chviličku vyrážet. No to vám přeju, to je krásný, voda. Jezdíš na vodu, Filipe?
5: Byl jsem dvakrát v životě, ale poměrně nedávno.
9: Takže nejsi vodák, výborně.
5: Nejsem moc, no, ale jako dobrý to bylo hlavně plný alkoholu, že jo, co si budeme povídat, bacha na hlídky.
9: Ano, je to tak. Já jedu v neděli na vodu, od neděle do úterý a vyrážíme poprvé s dětma, takže mě poprvé v životě čeká střízlivá voda. Jsem zvědavý, jaký to bude.
5: To jsem chtěl zmínit, chce se tě tam vůbec takhle?
9: Jo, já se těším, hrozně se těším.
5: Ona tě celá rodina poslouchá, viď? Jirka se těší na první vodu bez alkoholu, přátelé.
9: Takže zdravíme taky do vodáckých kempů a co mě jako na tom baví, je to, že se jezdilo před 100 lety a doufám, že na vodu se bude jezdit i za dalších 100 let. A tak posílám tady ten hudební projekt Hit Rádia za 100 let.

Voren na Hit Rádiu, ve čtvrt na dvě je pátek, na rovinu. V pátek se nám prostě jako nechce moc pracovat nikomu, to tak prostě je. Někdy je to extrémně těžký, navíc takhle o prázdninách, být v práci, když třeba i kolegové kolem už mají dovolenou a vy jste tam vlastně sami, takhle tam koukáte vlastně, nevíte, co si se sebou počít v té práci. Člověk se tam opravdu cítí úplně sám. No jo, tak někdo to ale dělat musí. Tak nebojte, Hit Rádio je stále s vámi, a to i v práci, doma, za volantem, ve vodáckém kempu, jako před chviličkou, a nebo taky i na cestě na hrady. Ano, dneska je pátek 10. začínají hrady.cz. Konkrétně tenhle víkend je točník, dneska a zítra, a právě na točník tak míří parta kolem Mirky, která mi píše, že akorát jedou autem, že se na to strašně moc těší a že si dneska vzali i půlku dne dovolený, aby to tam všechno stihli už od začátku. A jestli bych jim nemohl zahrát něco, co zazní na hradech, a ideálně, kdyby to byly Miraj. Tak můžu, dáme si Miraj, ne teď, dáme si Miraj za chvíli, tady u nás na Hit Rádiu. No a pokud pojedete taky na hrady, no tak dávejte na sebe pozor a užijte si to. Budete mít nádherný počasí, tak se nezapomeňte namazat. Ha, trošku kliše, i zvenku.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé na páteční odpoledne, 13 hodin 25 minut. Jestli nemáte úplně dobrý týden, tento týden, a říkáte si, už aby tenhle týden skončil a začali jsme znovu na novo, tak nejste sami, protože samozřejmě na jednu stranu děje se spousta krásných věcí, ale na druhou stranu dějou se věci, které nás úplně šokujou. Na Slovensku tam jsou všichni paf z toho, že v Tatrách sněžilo ještě včera, no a samozřejmě u nás tak celé Česko kouká na Zlín. Ve Zlíně pláčou historici a také majitelé firem, hasiči pořád bojují s požárem ikonické budovy. Ty škody, ty jsou tam ve stovkách a stovkách milionů, to prostě, to ještě ani není dovyčíslený, takže na to jsme jako zvědaví. A vlastně spousta lidí se ptá, co je vlastně příčina toho požáru, jak to, že to začalo hořet. Tak to se pořád neví. Příčinu vzniku požáru budou teprve zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci začít ohledávat požářiště, tak to vlastně taky není jasný, jelikož budova stále hoří. Ale co už jasný je, tak je to, že policajti tak budou požár ve Zlíně prověřovat jako obecné ohrožení. A tam je sazba až 5 let. Tak podrobnosti vám samozřejmě přineseme i na Hit Radio v našich nejnovějších zprávách, tak buďte s námi. Za chvíli z hudby Coldplay, taky Neil Diamond a Two Friends. A zdravíme tedy do Zlína, myslíme na vás, držte se tam.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piazzetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Play na Hit Rádiu. Zitem hodiny, clocks. 13 hodin 39 minut, to je aktuální čas, který nám ukazují tady hodiny ve studiu a venku je nádherně. Dneska by to bylo klidně i na, řekněme, nějaký jako letní kino, vyrazit ven. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. A tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence on the Richard a There She Goes.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Miraj si tenkrát, tak to byla speciální píseň, která míří do auta za Mirkou a její partou, která už vyráží na Hrady. Jasně, Hrady CZ, náš oblíbený festival, tak ten dneska začíná. Vlastně celá ta série začíná dneska 10. 10. až 11. točník. Kdyby náhodou jste nestíhali, tak 17. 18. července Kunětická hora, 24. 25. července Švihov, pak to pokračuje dál, samozřejmě máme tam ještě Hlubokou, Nadvltavou, Bezděz, chystá se samozřejmě jako vždycky Veveří, chystá se Hradec nad Moravicí, to je úplně nejdál, když si to tak jako člověk jako představí na mapě, no a taky Bouzov na závěr, 21. až 22.8. To znamená, že pokud nemáte čas dneska a zítra, tak máte ještě spoustu dalších možností, jak se na tenhle festival dostat a mimo jiné si právě i skupinu Miraj užít naživo. Za chvíli Natasha Bedingfield a ve 14 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátečním diskotékovým rytmu končíme další odpolední hodinou. Za chviličku budou dvě, čekají nás na Hit Rádiu nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně Pršném za Albertem směr Otrokovice stojí odstavené porouchané auto v levém pruhu. Chodí kolem toho lidé tak opatrně. V Uherském Hradišti je nadále uzavřená Sokolovská ulice u Kina Hvězda. Opíčka je vyznačená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás!
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju!
7: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu pomáhá i vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škody a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. A pojďme také na sport. Nejlepším světovým hokejistou sezony se v anketě Mezinárodní hokejové federace stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý supertalent a opora San Jose v hlasování novinářů porazil amerického brankáře Conora Hellebucka a finského útočníka Sebastiana Aha. Celebrini má za sebou fantastický rok. S Kanadou bral stříbro na únorové olympiádě v Miláně, zářil na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku a v uplynulé sezóně NHL nazbíral skvělých 115 kanadských bodů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Požár budovy 34 prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celková škoda způsobená požárem zatím stále není vyčíslená. Hasební práce pokračují. Místo požáru by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
1: I dál čekejme na východě Moravy, sem tam polojasno, sem tam oblačno. Maxima nakonec budou trochu nižší, 20 až 24 stupňů. A velmi podobné počasí nás čeká po celý víkend.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, 14 hodin, 3 minuty, pohodový páteční odpoledne vám přeju, doufám, že vám není extra horko. Na druhou stranu, ty tropy teprve ještě mají přijít. Ano, i o tom si budeme dneska povídat mezi 14. a 15. hodinou, ale zároveň tady mám další zásadní průzkum, který musíme probrat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. Dáme jeden hit a půjdeme na to. No a ten hit, tak pokud máte malé děti, tak víte, že je z filmu Zootropolis, dvojka, a pokud nemáte malé děti, tak to víte teď. Shakira, hezký odpoledne.
2: Hit Radio Zlín. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Shakira na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: A jako každý den, kromě středy, tak po druhé hodině odpolední jdeme řešit další zásadní průzkum, a to jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo jsou úplně mimo. Tak dneska to opět bude o našich vztazích. Ale pozor, protože je léto, míříme na dovolený, tak jsem našel průzkum, že 25% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek. A 17% z nich je přitom zadaných. Ha, tak co? Co si o tom myslíte? Je to tak? Je to tak, že když vyrazíte na dovolenou a necháte druhou polovičku doma, tak to prostě jako tam jako zkusíte a pak přichází přesně takový to jako, že a co se stane, nevím, na Bali, zůstane na Bali a tak dále, nebo je to za hranicema, tak se to nepočítá. Jaký na to máte názor? Co si myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Je možné, že opravdu 26% Čechů tak chce mít románek na dovolený a aktivně ho vyhledává, a že 17% z nich navíc, tak ještě v nějakém vztahu. No, uvidíme. Dáme dva hity a půjdeme na to. Ještě jednou, 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia, těším se.

0: je důkaz toho, že ke skutečnému hitu vlastně vůbec nepotřebujete slova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte páteční pořad Pravda nebo bullshit. Dneska řešíme to, že tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že 26% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Na 777 937 777, tedy na WhatsApp Vitrádia, píšete, co si o tom myslíte, a shodneme se jako na tom, už teď můžu říct, že kdyby to mělo být číslo, kolik z nás touží nebo toužilo po nějakém románku na dovolený, tak jsme jako v úplně jiných číslech. Ale tady se bavíme o tom, jít tomu aktivně naproti. Čau, vědci asi mají pravdu, já jsem vždycky snila o románku na dovolené, ale nikdy jsem tomu nešla naproti. Je to jenom fantazie. Zdraví Eva. Asi jo? To je přesně ono. 26%, není to ani třetina, že jo? To je kolik? To je čtvrtina? Už je to správně? Jo. Je pátek, radši se ptám. To znamená, že prostě jedete na dovolenou a snažíte se tam jako aktivně opravdu někoho zbalit. Zdar, jezdím na dovolenou s klukama a jasně, že si v baru zaflirtujeme, ale nikdy nechceme nic víc, máme doma rodiny. Ale k tý dovolený, ten lehkej flirtík, tak trošku patří. Zdraví Honza. Honzo, díky za zprávu. Další tady máme. Já myslím, že to chce každý chlap, ale jen málo z nás je takový střelec, že by balil baby na dovolené. Nejde nám to doma a ještě tam, kde se mluví jinou řečí. Takže to číslo je možná i nadhodnocené. Taky zajímavý. Taky díky, Zdendo, tady za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 26% Čechů se během letní dovolené snaží aktivně ulovit románek? A nebo jsou úplně mimo? Těším se. WhatsApp je tady jenom pro vás.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Posloucháte Hit Radio, pátek odpoledne, za chviličku Offenbach, taky Nico Santos a teď výsledek dnešního průzkumu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co? Jak je to s tím románkem na dovolené? Toužíme po něm asi všichni, na to jsme se jako shodli, nebo jsme minimálně toužili v nějakém určitém životním období, ale naši
1: vědci
0: tady tvrdí, že prý 26% Čechů se aktivně během letní dovolené snaží ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Mám tady zprávu od Toma, který píše, já myslím, že tenhle průzkum se týká pouze žen, protože my chlapi o tom pouze sníme, ale nemáme se k tomu udělat první krok. Ženy na dovolené to mají mnohem jednodušší. Stačí, když ukážou, že jen chtějí a uloví si každýho chlapa, který bude chtít. Zdravím. Dobře. Co ještě tady? Lukáš. Lukáš napsal výbornou zprávu. Jiří. Body zvenku jsou body zvenku. A jak víme, tak body zvenku se nevozí snadno. Tak aspoň někdo to zkouší. Tak jo, takže rezumé pro dnešní den je, že
1: vědci
0: mají pravdu, že je to vlastně 26% Čechů, co se k tomu doopravdy odhodlá. Co je ale na tom jako horšího, tak je, že 17% z nich tak jsou navíc ještě jako zadaný. Ale to už je zase do jiného průzkumu. Díky za to, že jste dneska posílali vaše zprávy a vaše názory na 777-937-777. V pondělí ve 2 odpoledne další díl.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
6: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádiu s hitem Unforgettable, to znamená nezapomenutelný. A upřímně řečeno, nezapomenutelný bude určitě i koncert Marka Ztraceného z Letenské pláně. 7. srpna, to znamená, že ode dneška přesně za 4 týdny. Přesně za 4 týdny. Bude to jedna asi jako z největších akcí, která vůbec za posledních, já nevím, 10-20 let tady u nás byla. Bude to jako neuvěřitelný. Bude to neuvěřitelný, nezapomenutelný a my u toho budeme taky. My jako Hit Radio budeme mít živé vysílání přímo z Letenské pláně. Postavíme tam naše mobilní studio, to znamená, že pokud tam dorazíte, tak se potkáme taky naživo a vy uvidíte, jak se vlastně to rádio takhle dělá. A kdo ví, třeba si tam i spolu popovídáme na mikrofon a možná, že třeba ještě těsně před koncertem, ještě v rámci předpříprav, zaběhne k mikrofonu taky i sám Marek Ztracený. Já věřím, že tohle všechno se stane. My se na to strašně moc těšíme, připravujeme se na to a společně s váma tam prožijeme opravdu historický moment české popové hudební scény. Ode dneška za 4 týdny, 7. srpna, Letenská pláň. Hit Radio bude u toho, společně s vámi.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dneska odpoledne od 15 hodin proběhne velká změna. Dneska tady máme novou posilu Marťase, který se tady o vás mezi 15 a 18 hodinou bude starat, ale co víc, on pro vás má dva velmi sympatické lístky na Jelen Fest do Olomouce. Jestliže byste o to měli zájem, no tak je

0: Budu se na vás těšit po dovolený. Od pondělka Filip je tady. Filip na mě kouká. Ano, Filipe, ty jsi to nevěděl, já mám dovolenou.
1: No tak on ti to nemá kdo říct, tak já bych chtěl za všechny posluchače ti popřát, ať si užiješ odpočinek, volno, dovolenou. Kdy se vrací zpátky?
0: Teda? Kamo, ty jsi normálně dokonalá žena. Takhle jsem neviděl nikoho předstírat. To je jako neuvěřitelné.
1: Já ti to fakt přeju.
0: Jo?
1: No já taky jedu, až 25. Namáchá časy.
0: Mějte se krásně, užijte si ty dva týdny, co tady nebudu. Kdyby náhodou jste prožili nějaký letní románek během těch dvou týdnů, tak a úplně to jako třeba nedopadlo dobře, tak nezapomeňte, vždycky na to něco funguje, jako na spáleniny aloe vera, tak na tohle pak zabírá penicilin. Říkal kamarád, ne? Dobře.
1: Hele, hlavně si dej pozor ty na ty románky. Víš, že jedeš na vodu bez alkoholu, aby ses nám nenudil.
0: Mějte se krásně, užívejte si páteční den s Hitrádiem a já se na vás budu těšit za dva týdny. Tak se smějte.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
14: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
13: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hlásím nehodu na Bílavsku u Bystřice pod Hostínem. Ťukla se tam dvě osobní auta, projedete se zvýšenou opatrností a bouralo se taky mezi babicemi a spytihněvem, naštěstí bez zranění a probíhá vyšetřování nehody. Pokud narazíte na cokoliv dalšího, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká republika stoupá vzhůru ruským seznamem nepřátelských vlád. Ještě nedávno byla na 10. místě, v tom nejnovějším ale získala 5. pozici společně s Polskem, Finskem a Švédskem. Tento seznam každý měsíc vydávají ruské vládní noviny. Kontroly značek odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny letošních kontrol. Kolik pokut úřad uložil, ví jeho mluvčí František Kotrba.
9: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
8: Česká obchodní inspekce zakázala prodej 59 modelů hraček. No a českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výška Jan Štefela, jenž tam loni skončil druhý.
1: Fotbalový servis.
8: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin, na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, s nímž z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí ďáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
1: Počasí v 5 slovech.
0: Na Zlínsku polojasno a teplo.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hit Radio Zlín s vámi taky krátce po 15. hodině a dál taky sledujeme situaci kolem požáru 34. budovy. Kouř byl dneska cítit po celém městě a vítr ho zanesl do okolí dokonce až 10 kilometrů. Tak pokud jste právě v okolí nebo cítíte kouř, měli byste omezit větrání a pokud možno zůstat doma. S vámi už teď Martin Král a jdeme na muziku. Tady je Michael Schulte a Rehab.

Nesmrtelná klasika. Black Eyed Peas právě dohráli na Hit Radio Zlín. A zlínské filmové léto neboli spousta velkých českých i zahraničních filmů pod širým nebem už je v plném proudu. Dneska třeba můžeme vyrazit do parku Komenského ve Zlíně, kde se od 9:30 večer promítá slovenský film Duchoň. Vychází nám k tomu zatím úplně ideální počasí, tak pokud ještě nemáte plány na večer a ten kurz se nám trochu uklidní, můžete určitě vyrazit, protože to vždycky stojí za to. No a jestli se vám to dneska zrovna nehodí, tak není problém, budou promítat ještě několikrát až do konce srpna, tak doporučuji turistický informační portál města Zlína, kde jsou vyvěšené všechny podrobnosti. A těch důvodů, proč vyrazit, je samozřejmě mnohem víc. Už jenom třeba díky tomu, s kým tam vyrazíme, anebo se nám se třeba jednou stalo, že tak 10 minut před koncem filmu začalo pršet a tak jsme honem běželi domů a přišli jsme o celý epický závěr, ale ve finále jsme si to díky tomu užili ještě o to víc a hlavně teďka máme na co vzpomínat. A mě by zajímalo, jaký je váš, ať už nejlepší nebo klidně nejhorší zážitek z letního kina. 601 13 13 05, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia Zlín, pojďte se s námi všemi podělit o vaše příběhy, věřím, že jich máte hromadu. Mezitím si dáme taky další hity, posílám třeba Činasky a teď už taky Reje.

0: Tak je 17 minut po 15. hodině, je s vámi Hit Radio Zlín a my jsme se tu před chvilkou bavili o letním kině. Ptal jsem se vás, jaké máte zážitky a vy jste úplně skvělí, protože jste okamžitě zahltili náš WhatsApp svými příběhy. Rovnou tady vyberu třeba ten od Radky. Můj nejhorší zážitek byl, když přiletěla vosa, sedla mi na langoš a já se lekla a vyskočila tak, že jsem ho celý vysypala na pána přede mnou. Naštěstí to vzal dobře a pak se tomu taky smál, ale já jsem se styděla až do titulků. Tak Ráďo, díky moc za tuhle storku a úplně s tebou soucítím, protože jak se člověk lekne, tak to je konečná. Ale hlavně, že to teda nakonec relativně dobře dopadlo. A napsal taky Tomáš, že vzal loni poprvé dceru, které tehdy bylo 6 let, a když se rozsvítilo plátno, tak se úplně rozzářila a říká: "Tyjo, to je větší telka, než máme u dědy." A od té doby chce chodit jenom do kina pod hvězdami. No jo, prostě ty děti nám to řeknou vždycky tak, jak to je. Tak snad to děda vzal sportovně a já moc děkuju za všechny vaše zprávy. Telefony ale ještě neodkládejte, naopak, kdo ještě nemá, uložte si číslo 601 13 13 05 a nasražte uši, už za pár minut se vám to totiž může vyplatit, budeme soutěžit o lístky na koncert kapely Jelen.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Skonto nábyte.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága až Djorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Hlavou proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
2: Taky Benson Boone k pátečnímu odpolední na Hit Radio Zlín. A jak jsem říkal před chvílí, dneska soutěžíme hlavou proti zlínu o lístky na Jelen Fest, konkrétně na zastávku v Olomouci. A já už teď mám na drátě Honzu. Ahoj!
3: Ahoj, ahoj.
2: Tak prosím tě, jenom v rychlosti vysvětlím, jak to bude probíhat. Čekají tě tři otázky, u každé dostaneš na výběr ze tří možností. Pokud na všechny tři odpovíš správně, lístky jsou tvoje. Ale protože je mi úplně jasné, že není vůbec jednoduché odpovídat takhle v rychlosti a pod tlakem, tak máš možnost využít jedné nápovědy, v podstatě přítele na telefonu. To by teda standardně byla Šárka, ale ona tu dneska není. Takže ti budu muset vystačit. Já uznávám teda, že to je drobná nevýhoda, protože znalostně na tom oproti Pavlovi nejsem o moc líp, ale samozřejmě pokud nápovědy využiješ a jestli jí budeš věřit, to je úplně na tobě. Tak hele, je všechno jasný? Jsme ready?
3: OK, no pojďme na to.
2: Otázka první. Jak se jmenuje zoologická zahrada u Zlína? A máš tři možnosti: za A zoo Brno, za B zoo Zlín Lešná, nebo za C zoo Hodonín.
3: No jasně, Bčko, zoo Zlín Lešná.
2: Výborně. Tak, druhá otázka. Jakým ženským jménem nazvala kapela Jelen svůj song? Za A Petronila, za B Iveta, anebo za C Magdalena?
3: Jasný, Cčko.
2: Super. A prosím tě, otázka poslední. Seš nervózní? To teda ještě nebyla ona, jo? Super. Hele, hlavně klid, to zvládneš, jo? Otázka třetí. Co lidé nejčastěji zapomenou při odchodu z domu? Za A zubní kartáček, za B klíče, anebo za C polštář?
3: Ježišmarja, trošku mě tam hapruje to Cčko, ale dám na intuici a určitě klíče.
2: Jseš si jistý, jo?
3: Jo, jsem.
2: Je to tam, lístky na Jelen Fest do Olomouce jsou tvoje.
3: Ježíš, paráda, super.
2: Výborně, prosím tě, klasická otázka na závěr, koho vezmeš sebou?
3: No tak to je jasný, vezmu přítelkyni, skočíme do auta a pojedeme.
2: No super, hele, tak si užijte Jeleny, pak nám napiš třeba na náš WhatsApp, jak jste si to užili, dobře?
3: Jasně, určitě dáme vědět, moc děkujem.
2: Taky, tak se měj hezky, čau.
3: Ahoj.
1: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Za 4 minutky, 3:15, s vámi je Hit Radio Zlín a v Rožnově pod Radhoštěm teďka vyřešili problém, který známe asi všichni, a to je možnost dopravení se někam z menších dědin, kam zajíždí autobus jednou ráno a po druhé večer, a to je všechno. A nám, když to nestihneme nebo se to prostě nehodí, tak nezbývá, než si třeba zavolat taxík. No a na tohle vymysleli zajímavé řešení, takzvaný Airbus, neboli autobus, který nemá žádný pevný řád, zastavuje na více než 250 zastávkách a jízdenka na něj stojí jenom 15 korun. No, za to už si dneska nedáme ani kafe z automatu. Kdybyste to chtěli vyzkoušet, stačí si stáhnout apku do telefonu nebo můžete zavolat na speciální telefonní číslo a počkáte jenom pár minut a můžete se nechat dovést, kam potřebujete. Jo, oni takhle totiž jezdí právě na zavolání. A o takových nápadech už se mluví po celém Česku už minimálně od loňska, ale tohle je teda poprvé, kdy jsem zaregistroval, že se něco takového opravdu spustilo a jsem rád, že je to právě u nás.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si

Tak Imagine Dragons to pořádně rozjeli v éteru Hit Rádia Zlín a někteří z nás, včetně mě, si zavzpomínali taky na jejich dva loňské koncerty v pražských Letňanech. Pokud jste tam byli, určitě můžete potvrdit, že to byla show jako blázen. A tak jako klasicky na jejich koncertech, tak nechyběly obrovské plážové balóny, pěkně tematicky k jednomu z těch novějších songů z alba Loom. A samozřejmě nebyl by to pořádný koncert Imagine Dragons, kdybychom neviděli Dana Reynoldse bez trička. Teda, ne, že mě by to nějak zaujalo, ale faninky kolem vypadaly dost nadšeně, já jsem si užíval hlavně tu show a muziku. No a muziku si užijeme taky docela tady na Hit Radio Zlín, Lost Frequencies, X Ambassadors a teď už taky Kateřina Marie Tichá. Tak pěkné odpoledne. Mažu stopy.

0: Los Frequencies X Ambassadors uzavírají 15. hodinu na Hit Radio Zlín a teď vyrazíme taky na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, já nesu dobré zprávy. V tuto chvíli na Zlínsku jezdíme bez nehod a komplikací. Jediné, co přetrvává, tak je dočasná uzavírka ulic kolem 34. budovy ve Zlíně. Pokud byste narazili na cokoliv dalšího, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i na Vysočině, Olomouckém a Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Inspektoři pokračují v kontrolách na filmovém festivalu v Karlových Varech. Zaměřují se jak na poctivost prodeje, tak na prodej alkoholu mladistvým. Jaké jsou dosavadní výsledky, říká mluvčí Českého obchodní inspekce František Kotrba.
9: Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách. To představuje prakticky 2/3.
8: A nejednalo se pouze o případy podávání piva či vína, ale i lihovin. Česko si v červnu v evropském měřítku inflace polepšilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 1,5% znamenalo čtvrtou nejnižší inflaci z 41 sledovaných zemí, zatímco v květnu bylo Česko 7. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. No a historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Českým hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu i organizátoři turnaje.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
0: Aktuálně na zlínských teploměrech 24, k večeru nás čekají teploty mezi 15 a 18 stupni bez deště.
7: Hit Radio Zlín.
0: Dneska mám tu vzácnou příležitost pozdravit do Tečovic, to je totiž vesnice, kde já jsem vyrůstal a strávil zhruba půlku života. Navíc je to místo, které teď prožívá nápor jakožto obíčka oprav na třídě Tomáše Bati. Tak pokud jste zrovna na cestách, dobře dojeďte, k tomu posílám taky další hity, bude Damiano David a teď taky Miley Cyrus. Tak pěkné odpoledne.
12: You were good.

7 minut po 16. hodině ladíte odpolední show na Hit Radio Zlín, dneska mimořádně s Martinem. A kdybyste se teď mohli podívat živě do našeho studia, tak byste viděli, že já nejsem zrovna sportovní typ, takže když jsem dneska po cestě do rádia jsem na Mlacovou potkal cyklistu, jak si to šlape do toho brutálního kopce, no tak to mi ale absolutně spadla brada. A to kor, když jsem pak viděl, že si to vlastně dává docela na pohodu. Neuvěřitelný. Velký respekt vám všem, co usednete takhle na kolo i přesto, jak to může být náročné nebo bolavé. A je vlastně zajímavé, že každý k tomu může mít taky jinou motivaci, proč na to kolo vůbec sednout. No a k tomu se teď rozhodl přispět projekt sdílených kol tady ve Zlíně a připravili nám na léto akci za 249 korun a můžeme jezdit celé 2 měsíce každý den po 2 hodinách. Takže jestli je někdy čas to zkusit, tak je to právě teď, protože 1 hodina jízdy na sdíleném kole nás vyjde zhruba na 2 koruny. Navíc je to super příležitost vyrazit někam v okolí, kde jsme třeba ještě nebyli, nebo se klidně projet jen tak pro dobrý pocit kolem Dřevnice. Těch možností je tady určitě hromada a mám tady i příležitost pro vás. Pojďte se pochlubit, kde jste třeba za poslední dobu byli, jestli jste vyrazili v těch vedrech a hlavně za čím jezdíte na Zlínsku nejradši. Pojďte nám ostatním poradit na WhatsApp 601 13 13 05 a já mezi tím posílám další super hity.

0: Tady jsou hity na cestu z práce, teď konkrétně Ed Sheeran a jeho Svatební na Hit Radio Zlín. A před chvilkou jsme se tu bavili o cyklistice, jestli jezdíte na kole v těch extra vedrech a hlavně kam, co kde můžete zažít, navštívit, objevit. A vy píšete na 6113 1305, náš rádiový WhatsApp. Teď třeba zpráva od Míši. My jezdíme po cyklostezce podél Dřevnice až do Otrokovic a pak dál na Baťův kanál k přístavišti v Napojedlích. Tam mají skvělou kávu v bývalém klášteře. Dá se tam dojet skoro po rovině, takže je to super i s dětma na kole za sebou. A to je parádní tip. Já jsem vlastně takhle jezdil jako malý s rodiči. My jsme teda jezdili ještě o kousek dál až do Spiťáku. Tam jsme si vždycky dali nějakou zmrzku a malinovku a jeli jsme zpátky. Takže teďka už víme, kam i na super kafe. A ozval se taky Dušan, že nikdy nevyráží na nějaké vlastně specifické místo. Prostě si vybere náhodně třeba Kudlov a jede tam a zpátky, ale hlavně kvůli tomu, aby vypnul hlavu po práci. Každý si v tom prostě najdeme to svoje. Já moc děkuju za to, že píšete a sdílíte s námi, jak to máte. Za odměnu posílám taky další hity, bude Eva Farná nebo Ale Farben. Díky, že jste s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
3: Asi 100 tisíc.
2: A ty s tím nic neděláš, jo?
3: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tažpak na právníka.
2: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
3: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
2: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Za 3:30 vy si dáváte Hit Radio Zlín a čeká nás NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva, kterou si stejně budete pamatovat a třeba i v práci můžete říct u kávovaru, abyste vypadali mega chytře.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Ve vesmíru jsme fyzicky o něco vyšší než na Zemi, protože naše páteř není zatížená zemskou gravitací. To mi úplně připomíná tu legendární hlášku z filmu Gimple, jak Borec říká. No bylo horko, tak se ten moc roztáhl, no o 17 metrů. No tak vlastně na to šel dobře, jenom si spletl vedro a gravitaci, no to se občas může stát každému.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio Zlín s vámi, taky k zataženému pátečnímu odpoledni a čeká nás další dopravní omezení. Já vím, už nám to všem asi docela leze krkem, protože sotva začaly prázdniny a ty opravy jsou opravdu na každém kroku. Letos ten Zlín vzali prostě útokem. Až se vlastně divím, že jsem ještě nespadl do nějakého výkopu, jen co jsem ráno udělal první krok z domu. O čem už víme, jsou opravy u Terna, na Vodní ulici a upravují se na různých místech taky křižovatky a to bohužel zatím pořád není všechno. Pokud jste z Otrokovic, nebo tam budete třeba i jenom projíždět, tak teďka pozor, protože o tomhle byste měli vědět. Chystají se opravy ulic doktora Edvarda Beneše a Havlíčkova, což jsou ty dvě hlavní, které vedou k nádraží. Začít by tam měli v polovině prázdnin. Tak pokud tam budete potřebovat, radši vyražte dřív a počítejte s nějakými komplikacemi a objížďkami. Naštěstí ten provoz teď sice není tak hustý, ale přece jenom lepší chvilku si počkat, než aby nám ujel třeba vlak na Dovču.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madetá jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tedy Swims, 21 Pilots, LP i Kateřina Marie Tichá. To jsou jména, která rozhodně znáte i z éteru Hit Rádia Zlín. To jsou totiž takové naše stálice, co ty hity prostě umí. A kromě toho mají společnou ještě jednu věc. A tou je, že už příští týden všechny můžeme vidět naživo na Colors of Ostrava. A teď pozor, někoho z vás tam vezmeme úplně gratis. Abyste se mohli zapojit do soutěže o lupeny, stačí úplně jednoduchá věc. Otevřete si Instagram. No pojďme na to rovnou. Otvíráme Instagram, najdeme si profil Hit Rádia Zlín. Tady máte zhruba uprostřed velké modré tlačítko s nápisem sledovat. Tak na něj klikněte, no a jste ve slosování. A pro vás ostatní, co zrovna nemáte po ruce telefon, tak to určitě neodkládejte a nezapomeňte nám tam ten follow hodit, protože soutěžíme už jenom do pondělí, tak ať o takovou příležitost nepřijdete. A navíc tam k tomu máme i takový příjemný bonus, že vám občas budou vyskakovat naše příspěvky a hlavně Reelska, díky tomu vám už nikdy neuniknou žádné důležité informace ze Zlínska a občas se třeba i pobavíte nad videí od Pavla a Šárky. Tak to určitě běžte omrknout.

0: tak všechno mám.
1: Tak jsem normálně zjistil, že tady k tomu songu od Poetiky znám úplně všechny slova. Neuvěřitelný, nechápu sám, jak se to stalo, nebyl to záměr. Každopádně teda Poetika blízko, na závěr 16. hodiny a vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nehoda osobního auta a motorky komplikuje provoz na Gahorově mostě ve Zlíně, tak počítejte se zdržením, projedete se zvýšenou opatrností a kdybyste měli jakékoliv další dopravní info, dejte o tom vědět zprávou nebo hlasovkou na WhatsApp 601 13 13 05.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%, oznámil to dnes Český statistický úřad. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18 hodin zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě, nespůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Uvedli to Bílí tygři na webu.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
1: Teploměry se nám dneska zastavily na 25 stupních a už voda jenom líp. V noci očekáváme 13 až 15 stupňů.
8: Hit Radio Zlín.
1: Vstupujeme do naší společné poslední hodinky v páteční odpolední show na Hit Radio Zlín. Dneska vás od mikrofonu zdraví Martin Král a už za chviličku budete mít naprosto jedinečnou možnost navrhnout, jak by to mělo kolem nás vypadat. Mezitím stihneme ještě nějakou muziku, tady král popu Michael Jackson, tak díky za vaše uši.

Kolumbe. Tak schválně, co jste dělali v roce 2013? Tehdy totiž vyšel hit, který jsme si právě dali na Hit Radio Zlín, Katy Perry, Dark Horse. A jinak za mnou minulý týden přijeli kamarádi z Prahy, tak samozřejmě první věc, na co jsem se musel zeptat, jak se jim tu líbí. A víte, co z nich vypadlo? Že tu máme hezký náměstí, teda až na okolí Kašny. A tak říkám, vidíte, a to už se dlouho mluví o tom, jak je to staré, že by to chtělo modernizovat. No tak něco takového už se brzo stane skutečností, akorát teda ne ve Zlíně, ale v Uherském Hradišti, kde se po letech příprav chystá velká rekonstrukce Masarykova náměstí. Mělo by přibýt více prostoru pro pěší, nějaké pobytové plochy a vysadí tam skoro 50 nových stromů. A tak se to na to tak dívám a říkám si, jak má vlastně vypadat jako správné náměstí? Jakože, co tam má být? A hlavně, co byste tam ocenili vy? Pojďte nám vědět na náš WhatsApp 601 13 13 05, pošlete nějaké svoje nápady, co tam prostě nesmí chybět, respektive co nesmí chybět na naprosto jakémkoliv náměstí. A co my víme? Třeba se nám to někdy splní.

0: Tak je v pátek odpoledne, si dáváte Hit Radio Zlín a před chvilkou jsme tady načnuli téma náměstí, co by tam mělo být podle vás, co byste nejvíc ocenili, ať už je to třeba pítko, lavičky, kašna, prostě naprosto cokoliv, co vás napadne, a vy píšete svoje nápady na 601 13 1305. Napsal Radek z Kroměříže, my tady máme zámeckou zahradu, kousek od náměstí, a to je paráda, kdyby Hradiště mělo víc zeleně přímo v centru, bylo by to super. No, s tím se nedá víc než souhlasit a ono kolikrát i jen drobnosti stačí, pár kytek vysadit kolem silnice a hnedka je to o něco veselější. Baví mě taky myšlenka, která napadla Lenku, ta píše, líbilo by se mi tam víc umění, třeba nějakou street art zeď nebo instalace, ať to nevypadá jako každé jiné náměstí v republice. Leni, díky moc za tenhle originální nápad. Ono možná ne, sice úplně všude by se konkrétně ten street art hodil, ale ta myšlenka zatím je vlastně geniální. Kdyby prostě každé náměstí mělo něco, co jinde neuvidíme, tak by bylo hnedka o důvod navíc, proč začít víc cestovat a poznávat různá místa po Česku, že? Tak moc díky za všechny vaše zprávy a nápady a jinak ještě znovu připomínám, že tento týden hrajeme o dva lístky na festival Colors of Ostrava. Jediné, co pro to musíte udělat, je sledovat Hit Radio Zlín na Instagramu.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

krátce před půl šestou, Dua Lipa na Hitrádiu Zlín a Zlínský kraj je pátým nejnavštěvovanějším za loňský rok. A ještě aby ne, v minulé hodině jsme si tu bavili o vašich oblíbených místech, kam vyrazit na kole a i když nám do vysílání se ani zdaleka nevešly všechny, tak těch nápadů tady bylo neuvěřitelné množství, protože na Zlínsku máme neustále co objevovat, kam vyrážet a jednoduše je tu nekonečně možností, co můžeme zažít. A sjíždí se k nám turisti z celého Česka a často i ze zahraničí. Úplně krásným příkladem je, a schválně tipnete si, no a vám to prozradím, řeč je samozřejmě o Zlínské zoo Lešná, která je šestým nejnavštěvovanějším místem v Česku. Tak máme zase jednou na co být hrdí, pokud ještě nevíte, kam vyrazit o víkendu, tak těch míst je tu tolik, že v podstatě stačí zapíchnout prst do náhodného místa na mapě a vyrazit. Garantuju vám, že určitě po cestě na něco zajímavého narazíte, a to ideálně teda ve společnosti skvělých hitů z Hitrádia Zlín. Za chvilku Rehab a teď už taky divokej byl.

0: Tak jsme si hezky zaspívali, nebo teda aspoň já, Naughty Boy, Sam Smith pro vaše pohodové odpoledne od nás z Hit Rádia Zlín. A já teď možná řeknu něco, co je dávno zažitý fakt, ale já jsem to třeba nevěděl. U nás totiž vždycky babičky měly třeba ve skříni, ale i různě po bytě pověšené sáčky se sušenou levandulí a já jsem si vždycky myslel, že to je prostě proto, jak to hezky voní. Jenže teďka jsem zjistil, že ono to má velice praktické využití, protože levandule se prý vyhýbají třeba komáři, mouchy a mravenci. Někteří to teda řešíme tak, že si do okna pořídí síčku proti hmyzu, jenže ta přece jenom, aspoň z mojí zkušenosti, stejně není vždycky úplně stoprocentní. Sem tam se něco málo protáhne a někdy si dokonce síčku do okna z různých důvodů dát nemůžeme, takže pokud se na tom stejně, zkuste právě levanduly, klidně i živou, kdyby vám náhodou seschla, taky prostě hodíte do plátěného sáčku a bude to fungovat i dál.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou, dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

pár minut po 6:45 jste naladěni na vlnách Hit Rádia Zlín a pomalu ale jistě nastal čas se pro dnešek rozloučit. Aspoň teda z odpolední show, kde s vámi byl dneska mimořádně Martin Král, ale náš dnešní program ještě nekončí. Už za chvilku pokračuje Hit Rádio Klasik s těmi nejlepšími hity z 80., 90. a milénia. Tak díky za vaše uši, užijte si zbytek dnešního večera v naší společnosti, ať už děláte cokoliv, a my se spolu slyšíme zase zítra mezi 13. a 18., takže se na vás budu moc těšit a na závěr do celé posílám ještě taky další muziku, Faith No More nebo Leony. Tak zítra ahoj!

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Otrokovicích dneškem začínají letní slavnosti, počítejme tam po celý víkend s větším pohybem lidí. Podobně je to ve Starém Hrozenkově skrz kopaničářské slavnosti. A pokračuje omezení ve Svitu, čekejme ho až do pondělí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, je přesně 18 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která přesouvá stavební úřady pod stát a nově zřizuje úřad rozvoje území s krajskými pobočkami. K povolení stavby má nově stačit jediné sloučené řízení a jedno razítko. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát, počítá i s přesunem části úředníků. Poslanci dnes schválili také vládní návrh na vyšší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku. Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informovali o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako Dieselgate, začal loni v říjnu. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice, Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na sport. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antonkovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové Grand Slamové trofeje. Dnes na Zaxeringu tedy zvládla skvěle svůj zápas a vítězství cení na jedničku.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
8: Dnešek už se dojede v příjemných teplotách, v příjemném rytmu kolem 20 stupňů Celsia k večeru. No a co se týče zítřka, bude také krásný den plný sluníčka a teplot až 26 stupňů Celsia.
11: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a vám je jasný, co nás čeká. K pátečnímu večeru, to nejlepší, z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, i dneska to bude nářez. To slyšíte, ne? Ano, startujeme společně s touhle naprostou ikonou. Britney Spears, Baby One More Time.

Pořád skvělý Billy Joel, Uptown Girl na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Mimochodem naprosto zásadní zpráva. Nevím, jaká je vaše oblíbená barva, jo, ale už víme, jaká je nejstarší barva života na naší planetě. Světlorůžová. Což mě přivádí k jedný zajímavý myšlence, je to fakt, jo, zjistili to vědci, rozemleli miliardu let starou břidlici, našli tam narůžovělé krystalky prakytíček. No a co se týče třeba dinosaurů, tak my furt nevíme, jakou měli barvu. Jo, filmaři si vymýšlejí, to je prokázaný. A co když byli růžoví? Jenom si to zkuste představit, jo, třeba Jurský park, film, legendární, akorát jsou všichni ty dinosauři světle růžoví. Já myslím, že by si to možná zasloužilo takový Barbie remake. Další hity, teď Hermé, House Band, Life is Life.

0: Together Again, to je Janet Jackson, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A co? Co plánujete? Čtvrt na sedm, víkend před námi. Pojďte mi napsat 777-937-777, jak trávíte ten páteční večer. Bude nějaký mejdan? Nebo naopak pěkně v poklidu, případně třeba jste někdo v práci? Napište, jak se máte a co děláte. Já k tomu samozřejmě doručím další hity z 80., 90. a milénia. A už za chvilku zavzpomínáme na královnu, která nás včera opustila. Ten hlas je prostě unikátní. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, už za chvilku.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Chaos a svišti na golfovém hřišti, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, teď to nebude o svištích, ale o rybách. Prosím vás, jeden mladík z Prahy vyrazil s přítelkyní na Lipno. Jo, vyrazili na výlet, primárně odpočívat. No a jemu se tam podařilo ulovit mimo jiné štiku, která má přes metr, což je brutál. Jo, jako ta štika je fakt mohutná, mohutná. Neuskutečný, k tomu tam teda ulovili nějaké ještě další úlovky, jo, třeba sumce, který měl asi 180 centáků a tak, dobrý, jo. Já chci jenom říct, že tohle zná každá přítelkyně poctivého rybáře. Tak on vás vezme na výlet, jo? Jakože romantika, pohoda. No a nakonec tam prostě v noci mu pomáháte podebrat obrovskou gigantickou štiku. To je klasika. Ale hele, láska, ta se neptá, jo? Před námi další hity právě teď. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

0: Wakefield a Think of You, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, já jsem se ptala, jak se máte, co plánujete a pozor, pozor, pozor, tady píše třeba Miluška. Zdraví do rádia, dnes vyrazíme tři matky za kulturou na tanečky. Nejdřív stras u mě, kde dáme základ a jako popelky, snad ne jako popelnice, na půlnoc dorazíme do Lucerny. Dámy, naprosto fantastický, já to schvaluju, naopak já vám normálně, počkejte, tleskám. Tohle zní jako fantastický večer, to ráno bude asi o něco horší, ale budu držet pěsti. Tady to, jak si dáváme doma ten základ, jo, já to třeba miluju. A myslím, že s tímhle to bude skvělé. Jenom pozor, ať si u toho nevyšplouchnete drinčík. Legendární záležitost The Time of My Life už za malou chvilku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: 7. hodina je tu, dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Frankie Goes to Hollywood.

Horenží, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek. Dámy, důležitá věc. Držte si svoje ženy, svoje kamarádky a pište jim. Ne, opravdu, je vědecky dokázáno, že ženy, které si pravděpodobně četujou s aspoň třemi blízkými dámami, ženami, mají snížené riziko infarktu o třetinu. Což znamená, že pravděpodobně tím, že o těch věcech, co vás štvou, píšete, tak to trošku ventilujete, jo, a je tam menší riziko. Pánové, prosím vás, vy neposlouchejte, jo, u vás je to úplně naopak. Pokud vám vaše paní přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kamarádkami, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší. Tak opatrně, Black Milk, právě teď, hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Inxis, moc hezký večer přeju. Pátek, večer, víkend, jo, je to tady. Doufám, že máte před sebou volný víkend, že hodíte nohy nahoru a nebudete vůbec nic řešit. Minimálně co poslouchat teď řešit nemusíte. Máme totiž ten nejlepší playlist 80., 90. a milénia. No a za chvilku, tak třeba Red Hot Chili Peppers. A ty vždycky zahřejou. K tomu taky Gazebo nebo Luna.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radio.

večer. Jak si dneska máte? Dobrý? Mám tady pár tipů, jak si případně spravit náladu, přeci jenom za námi celý dlouhý pracovní týden, jo? Tak údajně se třeba stačí jenom někoho dotknout. Jenom pozor, pokud jste někde třeba ve veřejné dopravě, tam to asi nedělejte. Nebo se donutit k úsměvu, to víme, jo, ideálně se na sebe usmívejte do zrcadla. Pomáhá taky čokoláda, takhle na večer ideální, hraní si se psem nebo hodně světla, takže jít se projít, jo. Taky pomáhá, když si hodně nahlas budete zpívat, i když to vůbec neumíte. To totiž vůbec nevadí. Takže pojďme si všichni extrémně nahlas zpívat, jo, tak jo. Teens, gimme, gimme, gimme.

0: CC Catch právě teď v éteru Hit Radio a krásný páteční večer všem. Tak co, pohodička, užíváte pátek, já doufám, jo, jenom si to užijte, já tady totiž mám další fantastický hity z 80., 90. a milénia a přísahám, to jsou neskutečný pecky. Chybět nebude Prince, taky Dionne Warwick, Texas nebo J.A.R. už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hit Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Osmá hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A že nekecám, teď jsou tady Guns N' Roses a Don't Cry, tak si to užijte.

Human League, legendární song Don't You Want Me v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A možná ideální tip na víkend. Taky vás nebaví takový to, že si sednete do hospody s kámošema a oni čumí do telefonu, protože třeba já to nesnáším. Jo, a radši si vždycky ten telefon dám třeba do kabelky, protože mi to přijde prostě neslušný. Ale dělá to spousta lidí. No a je tady skvělý nápad. V Brazílii mají teď v jedné hospodě speciální skleničky, který drží jenom ve chvíli, kdy ji podložíte právě mobilem. Jo, jinak se převrhne. A to nechcete přece. Bylej to pití, že jo? Ježišmarja. No tak místní štamgasti to berou jako docela vlastně fajn věc a fakt to dělají. Což je skvělý, protože nejenom, že se věnujete sobě navzájem, taky se tím chráníte, jo, protože víme, že příliš mnoho alkoholu plus telefon, to je buď sdílení nevhodných věcí na sociálních sítích, nebo píšete lidem, kterým byste rozhodně psát neměli a rozhodně byste jim neměli psát ty věci a v tuhle hodinu. Tak zkuste. Nevím, jestli třeba budou mít u vás v hospodě taky křivý skleničky, nebo ty telefony nechte prostě v kapsách. Co? Můžem to zkusit. Hezký večer, teď korona a baby.

Trevis, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Já doufám, že si ten páteční večer opravdu užíváte, ať už v pohodlí domova, nebo třeba se někam chystáte, jo, užijte si to, bacha, ať vám ráno není špatně, to je jediný, co vám k tomu poradím. My si samozřejmě dál budeme dávat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A byla by ostuda, kdyby chyběla. Jasně, Cyndi Lauper, I Drove All Night, už za malou chvíli.

s námi na Hit Rádiu, krásný večer. No a zítra nás čeká velkolepé, historické české finále na Wimbledonu. Ano, Muchová versus Nosková, neskutečná záležitost. Já třeba nevím, komu budu fandit, nevím, jestli vy už jste jako rozhodnutý, ale je to těžký, jo, to je prostě těžký. Já upřímně jenom věřím, že to bude naprosto fantastický tenis. Je úžasný, jak to vlastně sleduje celý tenisový svět, jo, všichni jsou z toho naprosto hotoví, nadšený a to je krása. Opět jsme jako Česko někde v pozitivním světle, to si budeme užívat. No a jediný, co je na tom takový nepříjemný, ne pro nás teda úplně, ale pro samotné dámy. Představte si, že svojí kámošce máte sebrat 50 mega. Protože to se přesně jako stane, jo. Otázka je, která z nich to sebere tý druhý. Budeme držet pěstí oběma, hlavně ať si to fantasticky užijou. No a my se zítra na tu jízdu těšíme. Teď další hity.

0: Colin America zpátky v Česku, konkrétně na Hit Radio. Hezký večer. Ano, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina. To znamená, že já se s vámi budu pomalu loučit. Uslyšíme se výjimečně i zítra, a to od 7 ráno. Budu se na vás těšit. Budeme spolu vstávat při sobotě a uděláme si to hezký. Platí? Výborně. Užijte si hezký zbytek toho pátečního večera pěkně ve stylu. Za chvíli třeba Falco, Madonna nebo Spin Doctors. Mějte se hezky, ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Radio.
3: She work it, girl, she work the pole. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Hradčí a Severokama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio.